Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé. Přátelé.

To je dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka. Jak bych

0: Jsou to Vánoce.
1: Je tu nový rok. A s ním Honza Beneš.
2: Michal Sojka.
0: Oskar Gottlieb.
1: Jaromír Tůma.
3: A Slávek Jíša.
0: A je tu s námi Karamel.

0: Máte větrní, posloucháte rozhlasovou hudební diskotéku.
1: Příjemnou pohodu vám všem, příjemnou pohodu každému z vás. Jsou tady písničky s obrazovky.
0: Rytmus, rytmus, rytmus.

0: Legendární britská kapela Duran Duran se po dlouhých 14 letech vrací do Česka. Už 24. června vystoupí v pražské O2 aréně.
1: A vy u toho můžete být s námi.
0: Stačí tento týden od pondělí do pátku velmi dobře poslouchat naše vysílání a hledat jakýkoliv hit od Duran Duran.
1: Jakmile zazní,
0: na nic nečekejte a vytočte číslo do našeho studia
1: 910 260 910. První, kdo se dovolá, získá dva lístky.
0: Nenechte si ujít další koncertní zážitek a show plnou největších hitů kapely Duran Duran
1: se Signál Rádiem.
2: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Dvě minuty před 6 hodinou nám na Signál Rádio zpíval Elton John, za chvíli už Chris Rea, Kim Appleby nebo Whitney Houston, dál budeme hrát to nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio, doprava.
0: V Brně uzavřený tunel Roura A v ulici Kohoutová, je tam nehoda a k nehodě došlo taky na dálnici D6 na 32. kilometru ve směru na Prahu. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné úterní ráno s datem 16. června přeje Lucie Sinková. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes zahajuje dvoudenní návštěvu Vysočiny. Čeká ho oběd s hejtmanem a krajskými radními nebo setkání se starosty, se kterými chce hovořit o stavbě jaderných bloků elektrárny v Dukovanech. Dnešní a zítřejší program zahrnuje i návštěvu jihlavské a třebíčské radnice a také první brněnské strojírny ve Velké Býteši. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura se dnes ve sněmovně setká se svým slovenským protějškem Richardem Rašim. Oba politici by měli podepsat memorandum, kterým zřídí cenu za československou vzájemnost. Okamura a Raši také uctí na Vítkově památku válečných obětí a v chrámu svatého Cyrila a Metoděje v Praze 2 památku hrdinů Heidrichiády. Na Rychnovsku se podle meteorologů v sobotu 13. června popoledně objevilo další slabé tornádo. Způsobilo drobné škody, poškodilo střechy či náhrobky v obci Semechnice a vyvrátilo stromy v Kvasinách. Je to už páté tornádo, které meteorologové v Česku potvrdili v letošní sezóně.
0: Co se děje v regionu?
2: Blížící se olympiádu dětí a mládeže, která odstartuje už tuto neděli, bude hlavní město hradit ze svého rozpočtu. Magistrát původně počítal s příspěvkem od státu. Ministerstvo školství ale nakonec akci, která do Prahy svede tisíce sportovců, nepodpoří. Skutečné náklady akce jsou ve výši 40 až 50 milionů korun. Olympiáda startuje v neděli a potrvá až do 25. června. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Etická komise fotbalové asociace včera vyloučila klub MFK Karviná kvůli ovlivnění 3 utkání z první fotbalové ligy. Klub navíc dostal pokutu 10 milionů korun. Primátor Karviné a představitel Jan Wolf nesmí kvůli ovlivnění 3 zápasů působit 12 let ve fotbale a dostal také 3 milionovou pokutu. Etická komise o tom informuje v prohlášení na webu s tím, že rozhodnutí ještě není pravomocné.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Ráno jasno až polojasno, v severovýchodní polovině území místy zvětšená oblačnost. Od západu bude přibývat oblačnost na celém území. V Čechách čekáme už během dne, na Moravě a ve Slezsku až večer, místy slabý déšť.

0: Máte naladěné signál rádio a dnes společně zahajujeme nový den, kterým je úterý 16. června. Na kalendáři nám svítí jméno Zbyněk, Zbyňů je u nás skoro 13 tisíc. Narozeniny by měl například moravský krasový archeolog a významný badatel Karel Absolon nebo italský básník Giovanni Boccaccio, kterého proslavil soubor novel Decameron. A mezi oslavence dnes patří třeba atlet Jan Železný. Od nás letí velké gratulace. Na dnešek taky připadá Evropský den židovské kultury, den čerstvé zeleniny a nebo Světový den doplňování, tedy den, který nás má upozornit na to, že některé obaly je možné znovu použít a doplnit místo toho, abychom je vyhodili. Tak vám přeju krásné úterý.
1: Signál rádio.

Shakin Stevens v ranní vysílání Signál rádia. Než vrazíte za svými povinnostmi, tak se dobře oblékněte, protože dnešní ráno je v Česku většinou jasné nebo skoro jasné, ale trochu chladnější než to včerejší. Měříme mezi 6 a 11 stupni. Nejchladněji je na jihu Čech, například v Českých Budějovicích je pouze 7 stupňů, Plzeň, Liberec a Jihlava vstávají do 9 stupňů a Praha s Brnem jsou na začátku nového dne na 11 stupních. Dnes přes den pak bude ze začátku většinou jasno nebo polojasno, ale od západu začne postupně přicházet oblačnost a k večeru se čekají přeháňky, výjimečně i bouřky. Maxima dnes vystoupí na 18 až 23 stupňů a na jižní Moravě bude až 25 stupňů Celsia. Ráno tedy chladnější, odpoledne pak už velmi příjemné. Takové bude dnešní úterý. Rá.

0: Zpěvačka Madonna nás vede k 6:30, za chvíli už na Signál rádiu Helena Vondráčková, ale ještě tady pro vás mám pár událostí, které dnes můžeme čekat.
1: Signál rádio, očekávané události.
0: Prezident republiky Petr Pavel s manželkou Evou Pavlovou dnes a zítra navštíví kraj Vysočina. Během návštěvy zavítají do Jihlavy, Třebíče, Velké Bíteše, Moravských Budějovic i dalších míst regionu. Poslanci Evropského parlamentu budou dnes hlasovat o opatřeních, která mají zrušit dovozní cla na většinu průmyslového a zemědělského zboží ze Spojených států. Na dálnici D35 dnes projede 9 tanků Leopard a jedno vyprošťovací vozidlo. 10 ocelových strojů pojede po vlastní ose bez podvalů. Kolonu doprovodí vojenská policie. V okolí na Kléřova na Ústecku dnes proběhne vojenské cvičení armády České republiky. V Krušných horách budou létat i helikoptéry a vojáci budou trénovat noční seskoky. Jihomoravská metropole hostí ode dneška do 21. června akci Brno Grand Prix. Na brněnském náměstí Svobody se budou provítat závody Velké ceny České republiky. Budete se moci setkat s jezdci MotoGP a nebo vyzkoušet simulátor Formule 1. Na městském stadionu ve Vítkovicích dnes začíná národní program Zlaté tretry Ostrava. 65. ročník světového mítingu bude hostit nejrychlejší sprintery planety. A v Praze dnes startuje mistrovství světa žen v softballu. Představí se zde 6 týmů: Česká republika, Itálie, Kuba, Austrálie, Kanada a Taipei. Reprezentace žen bojuje o účast na letních olympijských hrách 2028 v Los Angeles.
1: Ráno na Signál rádio. S námi máte přehled.

0: Helena Vondráčková nás vzala na slavnou pláž Copacabana. Máme 7:30, dál už bude zpívat Bruce Springsteen z Guru Josh anebo Freddie Mercury.
1: Signál rádio, doprava.
0: Policie šetří nehodu na dálnici D2 u exitu 1, projet se tady dá se zvýšenou opatrností a záchranka zasahuje u nehody na dálnici D6 na 26. kilometru ve směru na Karlovy Vary. Tady se srazil kamion a osobní auto a dálnice je v tomto místě uzavřená. Signál rádio vám přeje šťastnou cestu.
1: Nejlepší probuzení do nového dne, to je ráno na Signál rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa, nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Zapněte rádio, uvařte si kafe a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Vstávejte každý všední den.

Úterní ráno trávíte ve společnosti Signál Rádia a právě nám zpíval Bruce Springsteen a těšit se před 7 hodinou můžete mimo jiné na Freddieho Mercuryho nebo Rose Lawrence. Taky vám připomenu soutěž a za chvíli koukneme, o čem se píše na zpravodajských webech. Tak ať se vám Signál Rádio dál dobře poslouchá. Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the mountain, staring my iron man and Rambo, and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue sea.

0: Nový den zahajujete ve společnosti Signál Rádia. Dnešní ráno je v Česku většinou jasné nebo skoro jasné, ale trochu chladnější. Měříme pouze mezi 6 a 11 stupni. Nejchladněji je na jihu Čech, například v Českých Budějovicích je pouze 7 stupňů, Plzeň, Liberec a Jihlava vstávají do 9 stupňů a Praha s Brnem jsou na začátku nového dne na 11 stupních. Přes den pak bude ze začátku většinou jasno nebo polojasno, ale od západu začne postupně přicházet oblačnost a k večeru se čekají přehánky, výjimečně i bouřky. Maxima dnes vystoupí na 18 až 23 stupňů, na jižní Moravě bude až 25 stupňů Celsia. My za chvíli mrkneme na zpravodajské weby, ale ještě tady mám jednu instrumentální klasiku 80. let, Guru Josh a Infinity.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem. Za chvíli připomínka velké soutěže a k tomu třeba Freddie Mercury, ale pojďme ještě zjistit, o jakých tématech se dnes ráno píše na zpravodajských webech.
1: Signál rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Vláda schválila návrh zákona, který nahrazuje financování veřejnoprávních médií z poplatků příspěvkem ze státního rozpočtu. Český rozhlas i Česká televize dostanou na svůj provoz výrazně méně peněz. Obě instituce se tak podle svého vyjádření nevyhnou propuštění několika stovek zaměstnanců. Ti na pondělí chystají výstražnou stávku. Stavbaři na dálnici D11 z Trutnova k hranici s Polskem dosud vyrubali zhruba 3/4 tunelu opevnění. S ražbou začali v lednu a práce jdou podle plánu. V létě by se s technikou měli přesunout na ražbu tunelu Poříčí. V současnosti jde o největší dálniční stavbu v Česku. Úsek by měl jít do provozu v roce 2028. Rybáři se radují, dnešním dnem končí dlouhé čekání a oficiálně začíná sezona lovu dravých ryb. Od řek a rybníků opět bude znít Petrův zdar. Rybáři mohou po měsících hájení konečně vyrazit na štiky, candáty, sumce, boleny nebo okouny a tahle dravá sezona potrvá až do konce roku. A etická komise fotbalové asociace České republiky vyloučila klub MFK Karviná kvůli ovlivnění 3 utkání z první fotbalové ligy. Klub navíc dostal pokutu 10 milionů korun. Primátor Karviné a představitel klubu Jan Wolf nesmí kvůli ovlivnění 3 zápasů působit 12 let ve fotbale a dostal 3milionovou pokutu.
1: Ráno na Signál rádio. S námi máte přehled.

0: se signálem na Duren Duren. Na Duren Duren.
1: Přátelé, tento týden máte šanci získat vstupenky na další skvělý koncert. Do Česka se už 24. června chystá po dlouhých 14 letech legenda 80. let kapela Duren Duren a my pro vás máme lístky. Získat je můžete velmi snadno, stačí až do pátku dobře poslouchat naše vysílání a hledat hity Duren Duren v éteru. Když je uslyšíte, volejte rychle do studia na linku 910 260 910. O vstupenky hrajeme vždy mezi 8 hodinou ráno a 8 hodinou večer, takže ještě máte čas nastudovat si detaily na našem webu Signál Radio.cz a já vám držím palce.
0: Poslouchejte dobře a vyhrajte lístky na Duren Duren od Signál Rádia.

0: Na Signál Rádiu jsme si udělali takový malý hudební výlet do Afriky se zpěvačkou Rose Lawrence a teď necelé 3 minuty před 7 hodinou se mnou ve studiu Lucka Synková. Krásné ráno ti
1: Hezký
0: přeju.
1: Hezký den všem.
0: Ty jsi tady aspoň ode mě známá tím, že poměrně často využíváš umělou inteligenci, že si s tím hraješ.
1: No počkej, ty taky využíváš, no já ještě taky, víc než já.
0: Tak všichni si s tím tak nějak hrajeme. No, ovšem slavné hvězdy už se bojí zneužití umělé inteligence. Tak například Lionel Richie požádal o registraci ochranných známek na zvuk svého hlasu. U Úřadu pro patenty a ochranné známky ve Spojených státech dal 4 žádosti, které se vztahují na zvukové nahlávky jeho hlasu, zpívající refrén jeho slavných písní. Představ si to.
1: Já se nedivím, ale jak to potom stejně kdo rozpozná, jak to rozklíčuje, protože ta umělá inteligence začíná být dokonalejší a dokonalejší. Jestli říkám, no to se můžeš dohadovat kolikrát, jak chceš, jo.
0: Asi zase pomůže rozpoznat umělá inteligence. kdo ví, no. Tak snad to Leonorovi a ostatním, kteří něco podobného dělají, pomůže, no.
1: No, četla jsem o více rozpěvácích, tak rozumím tomu, no.
0: Ale Tina Turner z Vyhlčosu měla pojištěné nohy na velmi vysoké částky.
1: Jennifer Lopez zadek.
0: No, takže Lionel Richie si nechal patentovat svůj hlas.
1: Co ve zprávách? Ano, prezident Petr Pavel zatím nic nepatentuje, ale s manželkou míří na Vysočinu, kam konkrétně zavítá, uslyšíte za chvíli. A co mohou od dneška lovit čeští rybáři?
0: Poslouchejte dál, dozvíte se, budeme hrát taky to nejlepší z 80. v příští hodině Modern Talking, Celine Dion nebo Frankie Goes to Hollywood.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Záchranka zasahuje u nehody na dálnici D6 na 26. kilometru ve směru na Karlovy Vary. Tady se srazil kamion a osobní auto. Dálnice je v tomto místě uzavřená. Praha, ulice k Barandovu, tady vás drží nehoda ve směru na centrum. A záchranka je u nehody kamionu a osobáku na silnici 293 u obce Studenec na Semilsku. Tady dokonce vytekl i olej na vozovku. Tak jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu.

0: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz. Signál Rádio, zprávy.
2: Je tu 7. hezké úterní ráno, přeje Lucie Sinková. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes zahajuje dvoudenní návštěvu Vysočiny. Čeká ho oběd s hejtmanem a krajskými radními, nebo setkání se starosty, se kterými chce hovořit o stavbě jaderných bloků elektrárny v Dukovanech. Pokud bude schválen vládní návrh financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu, mohla by Česká televize propustit až 500 zaměstnanců a Český rozhlas až 200. Odbory a iniciativa veřejnoprávně připravují na 22. června výstražnou stávku. Rybáři mohou ode dneška lovit štiky, sandáty, sumce, boleny nebo okouny v revírech. Začíná totiž sezóna lovu dravých ryb, která potrvá do konce kalendářního roku. Polsko dosud nedodalo Ukrajině své dosluhující bojové letouny MiG-29, protože mu neposkytla své dronové technologie, řekl to náměstek polského ministra obrany. O předání dalších letounů zemi bránící se ruské agresi se v Polsku mluvilo na přelomu loňského a letošního roku.
1: Co se děje v regionu?
3: Přestavba areálu bývalé vinohradské vodárny na interaktivní vzdělávací centrum Hydropolis je zhruba v polovině. Stavebníci téměř dokončili hrubou stavbu a pracují na fasádě historické věže. V nejbližší době začnou instalovat rozvody sítí a poté upravovat interiéry. Instalace expozice by měla začít koncem letošního roku. Otevření je pak v plánu na podzim v roce 2027. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
2: Nymburk v 7. finále porazil houževnaté Pardubice a stal se mistrem. Podrobnosti má Lukáš Bláha.
4: Nymburk slaví 3. ligový titul za sebou a celkově 21. triumf klubové historie. V ultimativním 7. duelu zvítězil v hlavním městě na Královce jako domácí tým nad Pardubicemi 91-74 a vyhrál sérii 4-3 na zápasy. Pro nymburského hegemona jde zároveň o poslední pohár před sloučením s pražskou Slaví.
1: Signál Rádio, počasí.
2: Ráno jasno až polojasno, v severovýchodní polovině území místy zvětšená oblačnost. Od západu bude přibývat oblačnost na celém území. V Čechách čekáme už během dne, na Moravě a ve Slezsku až večer, místy slabý déšť.

0: Ladíte signál rádio, je 16. června a to byl v roce 1912 den, kdy byl na pražském Petříně odhalen pomník Karla Hynka Máchy. Dodnes cíl nejenom zamilovaných. Zavedu vás teď ale do minulosti za dalšími událostmi.
1: Signály z minulosti.
0: V tento den v roce 2012 americký provazochodec Nick Valenda přešel po vysutém laně nad Niagarskými vodopády ve tmě. 550 metrů dlouhou cestu z americké na kanadskou stranu zvládnul za necelou půl hodinu. V roce 2011 se konala stávka odborů v dopravě, ovlivnila hlavně dopravu v Praze, kde poprvé v historii nevyjelo metro. V České republice se na 24 hodin zastavila i vlaková doprava, MHD fungovala v mnoha městech jenom omezeně. V roce 1935 parník Normandie poprvé přeplul Atlantik, trvalo mu to 4 dny, 11 hodin a 42 minut, za to získal modrou stuhu. V roce 1903 americký průmyslník Henry Ford založil v Detroitu automobilku Ford Motor Company. A v tento den v roce 1901 prvním naším sportovcem, který překonal světový rekord, se stal atlet František Jan Dasuk. Bylo to v hodu diskem. Signál.

Máte naladěné ranní vysílání Signál rádia. Než vyrazíte za svými povinnostmi, tak se dobře oblékněte, protože dnešní ráno je v Česku většinou jasné nebo skoro jasné, ale trochu chladnější. Měříme pouze mezi 6 a 11 stupni, ale nebojte, teploty postupně povyrostou. Dnes přes den totiž bude ze začátku většinou jasno nebo polojasno, ale od západu začne postupně přicházet oblačnost a k večeru se čekají přehánky, výjimečně i bouřky. Maxima dnes vystoupí na 18 až 23 stupňů, na jižní Moravě bude až 25 stupňů Celsia. Čeká nás tedy příjemný den, tak ať vám ho ještě krásnější udělá vysílání Signál rádia. Ráno

0: Dnešní ráno se na Signál rádiu přiblížilo k 7:30, čekají nás depešáci, ale taky vám prozradím, jaké události přinese 16. červnový den.
1: Signál rádio, očekávané události.
0: Prezident republiky Petr Pavel s manželkou Evou Pavlovou dnes a zítra navštíví kraj Vysočina. Během návštěvy zavítají do Jihlavy, Třebíče, Velké Bíteše, Moravských Budějovic i dalších míst regionu. Poslanci Evropského parlamentu budou dnes hlasovat o opatřeních, která mají zrušit dovozní cla na většinu průmyslového a zemědělského zboží ze Spojených států. Na dálnici D35 dnes projede 9 tanků Leopard a jedno vyprošťovací vozidlo. 10 ocelových strojů pojede po vlastní ose bez podvalů. Kolonu doprovodí vojenská policie. V okolí na Ústecku dnes proběhne vojenské cvičení armády České republiky. V Krušných horách budou létat i helikoptéry a vojáci budou trénovat noční seskoky. Jihomoravská metropole hostí ode dneška do 21. června akci Brno Grand Prix. Na brněnském náměstí Svobody se budou probítat závody Velké ceny České republiky. Budete se moci setkat s jezdci MotoGP a nebo vyzkoušet simulátor Formule 1. Na městském stadionu ve Vítkovicích dnes začíná národní program Zlaté tretry Ostrava. 65. ročník světového mítingu bude hostit nejrychlejší sprintery planety. A v Praze dnes startuje mistrovství světa žen v softballu. Představí se zde 6 týmů. Česká republika, Itálie, Kuba, Austrálie, Kanada a Taipei. Reprezentace žen bojuje o účast na letních olympijských hrách 2028 v Los Angeles.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Klasik na rádiu Depešáci, máme minutu po půl osmé, dál už bude zpívat Paul McCartney, Bonnie Tyler nebo Roy Orbison.
1: Signál rádio, doprava.
0: Hromadná nehoda 5 aut se stala na dálnici D10 na 3. kilometru na trase Turnov Praha. Na příjezdu do metropole se proto vytvořila dlouhá kolona, na místě navíc zasahuje záchranka. Praha Strakonická, tady nehoda kamionu blokuje jeden pruh ve směru na centrum a porouchané vozidlo zdržuje provoz na D1 na 203. kilometru ve směru z Brna na Ostravu. Signál rádio přeje šťastnou cestu.
1: Legendární britská kapela Duran Duran se po dlouhých 14 letech vrací do Česka. Už 24. června vystoupí v pražské O2 aréně.
2: A vy u toho můžete být s námi.
1: Stačí tento týden od pondělí do pátku velmi dobře poslouchat naše vysílání a hledat jakýkoliv hit od Duran Duran.
2: Jakmile zazní,
1: na nic nečekejte a vytočte číslo do našeho studia
2: 910-260-910. První, kdo se dovolá, získá dva lístky.
1: Nenechte si ujít další koncertní zážitek a show plnou největších hitů kapely Duran Duran
2: se Signál rádiem.

0: Máte naladěné Signál Rádio, kde vám už dnes ve vysílání nabídneme další vydání pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým, se kterým se tentokrát vydáme na pražský Petřín, kde stojí slavná rozhledna. To, že zdánlivě připomíná pařížskou Eiffelovku, není náhoda. Dozvíme se o ní několik technických zajímavostí i proč jsme o ní málem přišli. Ale vrch Petřín to není jenom rozhledna, ale také lanovka nebo někdejší kamenolom. A tušíte, jak vůbec vznikl samotný název? Tak nejenom o tom bude David Černý vyprávět u nás na Signál Rádiu už dnes krátce popoledni, tak si to nenechte ujít.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádiu.

0: na rádiu nám dospíval Paul McCartney a jedna z černových pranostik říká: Červnové slunce má velkou moc, rozsvěcí den a zahání noc. Tak noc už je dávno zahraná, začal nám nový den. Ráno je sice trošku chladnější, ale teploty porostou na příjemné hodnoty. Přes den totiž bude ze začátku většinou jasno nebo polojasno, ale od západu začne postupně přicházet oblačnost a k večeru se čekají přehánky, výjimečně i bouřky. Maxima dnes vystoupí na 18 až 23 stupňů a na jižní Moravě bude až 25 stupňů Celsia. Tak přeju krásný den a tohle už je Bonnie Tyler.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Dobré ráno se Signál Rádiem, blížíme se k 7 hodině, těšte se na Roy Orbison nebo skupinu Roxette, ale nejdříve vás zavedeme do muzea v Blansku, kde odhalí poklad. K vidění tam bude výstava mincí starších více než 800 let a detaily přidá kolega Luděk Savana-Urbánek.
1: Hezký dobrý den, dnes se vydáme na Blanensko. Výstava v Blanenském muzeu s názvem Objevem to začíná odhalí detaily zkoumání pokladu z Bořitova. Muzeum ukáže jak proces odborného zkoumání, tak i velkoformátové snímky pořízené přes rentgen, řekla to ředitelka Pavlína Komínková. Muzeum výstavu, která startuje s vernisáží už ve čtvrtek 18. června, nachystalo k 10 letům od nálezu nádoby s více než 800 stříbrnými mincemi z 11. a 12. století. Stříbrný poklad našel v roce 2016 na svahu Velkého chlumu u Bořitova manželský pár. Podle odborníků šlo o unikátní nález, který má zásadní význam z hlediska poznání dějin moravského mincovnictví. Mince už byly dříve k vidění, 7 desítek z nich je ve stálé expozici muzea. Muzeum nyní ale odhalí, jak je vědci zkoumali. Návštěvníci uvidí videa z analytických postupů, velkoformátové snímky mincí pořízené pomocí rentgenu či dalších zobrazovacích metod a také přehled panovníků a mincoven, jejichž ražby se v pokladu objevují. Luděk Savana-Urbánek, Brno.

0: Jste se Signál rádiem, kde před 8 hodinou nesmí chybět dobrá zpráva. A dneska je o tom, jak jsme my Češi v posledních letech zachránili před vyhozením miliony položek, které našli nové majitele. Tak si představte, že my Češi začínáme mít v oblibě takzvané reuse centra, tedy místa, kde je možné odložit nepotřebný nábytek a další vybavení do domácnosti, které může posloužit ještě někomu jinému. Za uplynulé roky se tak zachránilo 2600 tun různých předmětů a materiálů, které by jinak skončily na skládkách. Několik benefitů, které reuse centra společnosti přináší, přidává Jitka Hofmanová z Reuse Federace.
1: Jedná se o benefity v oblasti environmentální, to znamená, že předchází vzniku odpadu, navrací předměty zpět do oběhu a nacházejí nové majitele. A současně jsou velmi efektivní v tématu sociálním, to znamená, že jsou schopny podpořit osoby se specifickými potřebami, buď je zaměstnat nebo jim dovolit vybavit si své domácnosti levně nebo zcela zdarma. A v neposlední fázi šetří obecní rozpočty prostě tím, že navrací předměty zpět do oběhu a obce tyto předměty nemusí likvidovat.
0: Takže jestli máte doma nepotřebné, ale funkční věci, můžete je donést do reuse centra ve vašem regionu. Naopak třeba tam najdete něco, co by se vám mohlo hodit do domácnosti. Vy ušetříte a přírodu tak nezatížíte dalším odpadem.
2: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu.

0: 7 hodin 56 minut, posloucháte ranní vysílání Signál Rádia, se mnou ve studiu Lucka Synková, vítám tě.
1: Ahoj, ahoj.
0: Právě nám doznívají Roxette, není to tak dávno, co jsme naše fanoušky nebo naše posluchače brali na koncert skupiny Roxette. Tentokrát máme další nabídku, koncert kapely Duran Duran. A mám tady jednu zajímavost, představ si, Luci, já jsem to nevěděl, ale Duran Duran byli absolutními průkopníky v používání moderních technologií, abych to řekl správně, a vůbec jako první kapela na světě legálně prodali svůj single digitálně na internetu.
1: No představ vidíš, si to, to teda stalo jsou průkopníci.
0: Stalo se to už v roce 97, tedy dávno před vznikem nějakých iTunes nebo Spotify. Kapela tehdy umožnila fanouškům si za poplatek stáhnout jednu píseň ve formátu MP3.
1: Tak možná to pak všichni okopčili, viď?
0: Dost
1: ano. Dostali ten nápad.
0: I když jsem se někde dočetl, že potom některé obchody, ty klasické, kde se prodávaly fyzické nosiče, tak odmítali jejich CDčko prodávat. Na protest, že prodávají MP3.
1: Jo, rozumím.
0: Stane se. No tak, jestli Duran Duran zazní v příští hodině, to vám neprozradím, ale určitě buďte ve střehu. A co ty máš ve zprávách?
1: No já jenom ještě k tomu chtěla dodat, že pak se stejně všichni vrací k těm klasickým černým vinylům, že
0: je to
1: jo?
0: Tak.
1: No. Protože jak to křupe, že jo, když to. Včera jsem taky dostala chuť si poslechnout po dlouhé době nějakou desku, ale byla jsem líná zapnout gramofon, že to tam musíme jako různě popřepínat ty kabely, a to se mi fakt nechtělo, ale musím.
0: Lenost je zkáza lidstva.
1: Víš, to je pravda. Co ve zprávách si se ptal? No tak já odpovídám, že předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura se dnes setká se svým slovenským protějškem. No mají v plánu hned několik aktivit, tak je prozradíme, odtajníme za chvilku. A fotbalový světový šampionát přináší první velké překvápko. A to zase více ví náš kolega Lukáš Bláha.
0: A v příští hodině London Beat, Kylie Minogue nebo Eurythmics, opět to nejlepší z 80. let.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Hromadná nehoda 5 aut se stala na dálnici D10 na 3. kilometru na trase z Turnova na Prahu. Na příjezdu do metropole se vytvořila dlouhá kolona, na místě zasahuje záchranka. Další záchranka zasahuje v Praze na křižovatce ulic Křižkovu a Poděbradská, tady se srazilo auto a motorka. A záchranné složky jsou i v Modřicích u Brna v ulici Brněnská, tady se srazil kamion a osobák. Jezděte opatrně, Signál Rádio přeje šťastnou cestu.
2: Rozhovor Signál Rádia. Rally Bohemia patří k nejstarším soutěžím v Čechách a na Moravě a jede se druhý červencový víkend na území Středočeského a Libereckého kraje. Poprvé to bylo před více než půl stoletím a tak podnik prošel už několika generačními obměnami. Hosty Luboše Dvořáka budou tentokrát pilot Filip Mareš, který s Toyotou vytrvale útočí na mistrovský titul, a Jan Šrámek, letos nový ředitel soutěže. Rozhovor si nenechte ujít u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
3: Rozhovor Signál Rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je tu 8. hezké ráno, přeje Lucie Sinková. Vláda chystá změnu financování veřejnoprávních médií a jejich vedení s tím nesouhlasí. Tvrdí, že zrušení nebo výrazné omezení koncesionářských poplatků by mohlo vést k velkému výpadku příjmů, omezení výroby pořadů, regionálního vysílání i zpravodajství. Zároveň upozorňují, že financování přímo ze státního rozpočtu by mohlo zvýšit závislost médií na politicích. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura se dnes ve sněmovně setká se svým slovenským protějškem Richardem Rašim. Oba politici by měli podepsat memorandum, kterým zřídí cenu za československou vzájemnost. Okamura a Raši také uctí na Vítkově památku válečných obětí a v chrámu svatého Cyrila a Metoděje v Praze 2 památku hrdinů Heydrichiády. Do dneška mohou pěstitelé peckovin drobného ovoce a jádrovin hlásit státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu škody způsobené letošními jarními mrazy. Učinit tak mohou prostřednictvím portálu intervenčního fondu. V Kalifornii na Edwardsově letecké základně se včera krátce po startu zřítil americký strategický bombardér. Příslušníci základny o tom informují na Facebooku. Celá posádka na palubě zahynula.
0: Co se děje v regionu?
2: Pražský dopravní podnik se chystá na spuštění další trolejbusové linky. Jde o symbolickou trasu vedoucí na Strahov, kde v minulosti končila poslední pražská trolejbusová trať. Nová linka má za sebou takzvanou pantografickou zkoušku. Následovat bude školení řidičů. Trolejbusy se do lokality vrátí po 54 letech v průběhu letošního léta. Půjde o linky 51 a 53. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalový světový šampionát přinesl velké překvapení. Detaily má Lukáš Bláha.
3: Největší šok historie mistrovství světa. Jistě mezi ty nejslavnější se zapíše bezbranková remíza Kapverce Španělskem. Úřadující mistři Evropy a olympijští vítězové patří mezi největší favority turnaje. Přesto si Jamal a spol. Nepřišli na neuvěřitelného 40-letého brankáře Vozinu. Ten pochytal všech 7 španělských střel na bránu a zneškodnil světové hvězdy. Zvítězit se v úvodním utkání na mundiálu nepovedlo ani dalšímu evropskému celku Belgii, která hrála 1-1 s Egyptem. Stejným výsledkem se smírně rozešli favorizovaní Urugvajci v duelu proti Saúdské Arábii. A taky čtvrtý zápas včerejšího programu skončil plechtou. Irán Nový Zéland 2-2.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Ráno jasno až polojasno, v severovýchodní polovině území místy zvětšená oblačnost. Od západu bude přibývat oblačnost na celém území. V Čechách čekáme už během dne, na Moravě a ve Slezsku až večer, místy slabý déšť nebo přehánky. Na západě Čech večer výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 25. To byly zprávy a teď už opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
4: Dobré ráno, bylo 8 hodin a vám dál dělá společnost Signál Rádio. Chtěli byste se někdy vydat po stopách natáčení slavných filmů? U nás v Česku vznikla nová stezka, která vám některé z nich připomene a my se na ní vydáme už za malou chvíli. A taky připomínám, že tento týden hrajeme o vstupenky na koncert kapely Duran Duran, tak si hlídejte, jestli náhodou nezazní. S vámi je ve studiu Jirka Svoboda a přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Máte naladěné vysílání Signál rádia a přináším tip na zajímavý výlet. Horské lázně Karlova Studánka na Bruntálsku vytvořili 1,5 kilometru dlouhou stezku, která návštěvníkům ukáže místa, kde natáčeli filmaři. Na jednotlivých místech bude možné si mimo jiné přehrát ukázky z filmů, například na místě natáčení komedie S tebou mě baví svět. Více o stezce říká ředitel lázní Martin Voženílek.
1: Věřím, že nová stezka přispěje k lepšímu poznání historie tohoto výjimečného místa. Interaktivní model je uživatelsky přívětivý. Díky nové stezce budou mít všechny tyto informace přehledně na jednom místě. Karlovu studánku každoročně navštěvuje velké množství turistů a často se nás hosté ptají, kde se u nás natáčely známé filmy, protože toto místo je pro filmaře skutečným magnetem.
0: Na stezce je 12 zastavení a projít se dají zhruba za 3/4 hodiny. Volně přístupná je celý rok a vhodná je i pro rodiny s dětmi, kočárky i návštěvníky se psy. Tak si do Karlovy studánky na Bruntálsku někdy udělejte výlet. Signál Radio.

0: Ráno nám na Signál Rádiu zpříjemnila Kylie Minogue, když se psalo datum 16. června 2012, naměřili v pražském Klementínu rovných 33 stupňů. Tenhle rekord dneska nepřekonáme, ale i tak bude celkem hezky. Ze začátku bude většinou jasná nebo polojasná obloha, ale od západu se začne postupně zatahovat a k večeru se čekají přeháňky, výjimečně i bouřky. Maxima dnes vystoupí na 18 až 23 stupňů a na jižní Moravě bude až 25 stupňů Celsia. Na těchto hodnotách se rozhodně nezastavíme, protože v dalších dnech nás čeká výrazné oteplování a ke konci týdne by mohlo být až 35 stupňů. Tak přeju příjemný den.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Dalibor Janda a Padá hvězda na Signál rádiu. Před 8:30 zaspívají mimo jiné Eurythmics, ale ještě tady pro vás mám výběr několika zajímavých témat ze zpravodajských webů.
1: Signál rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Vláda schválila návrh zákona, který nahrazuje financování veřejnoprávních médií z poplatků příspěvkem ze státního rozpočtu. Český rozhlas i Česká televize dostanou na svůj provoz výrazně méně peněz. Obě instituce se tak podle svého vyjádření nevyhnou propuštění několika stovek zaměstnanců. Ti na pondělí chystají výstražnou stávku. Stavbaři na dálnici D11 z Trutnova k hranici s Polskem dosud vyrubali zhruba 3/4 tunelu opevnění. S ražbou začali v lednu a práce jdou podle plánu. V létě by se s technikou měli přesunout na ražbu tunelu Poříčí. V současnosti jde o největší dálniční stavbu v Česku. Úsek by měl jít do provozu v roce 2028. Rybáři se radují. Dnešním dnem končí dlouhé čekání a oficiálně začíná sezona lovu dravých ryb. Od řek a rybníků opět bude znít Petrův zdar. Rybáři mohou po měsících hájení konečně vyrazit na štiky, candáty, sumce, boleny nebo okouny a tahle dravá sezona potrvá až do konce roku. A etická komise fotbalové asociace České republiky vyloučila klub MFK Karviná kvůli ovlivnění 3 utkání z první fotbalové ligy. Klub navíc dostal pokutu 10 milionů korun. Primátor Karviné a představitel klubu Jan Wolf nesmí kvůli ovlivnění 3 zápasů působit 12 let ve fotbale a dostal 3 milionovou pokutu.
1: Ráno na Signál rádio. S námi máte přehled.

0: se signálem na Duren Duren. Na Duren Duren.
1: Tak, kapela Duren Duren se k nám vrací po dlouhých 14 letech a telefonní číslo do našeho studia už je obsazené. Tady je Jirka, Signál Rádio, kdo se dovolal?
2: Patrik, dobrý den.
1: Patriku, dobré ráno. Byl jste někdy na Duren Duren?
2: Nebyl ještě.
1: Nebyl. No tak půjdete. Mám pro vás dvě stupenky. Jo.
2: Opravdu?
1: Jo, přesně tak. Dovolal jste se jako první, co znamená dvě vstupenky jsou vaše. Ten koncert se koná příští týden, 24. června. Měli by tam zahrát své největší hity. Vyrůstal jste na nich?
2: Ještě jednou prosím.
1: Jestli jste na Duren Duren vyrůstal?
2: Ano.
1: Takže máte k ním velmi blízko. No tak super. Já vám teda přeju hezký zážitek, gratuluju a prosím ještě nezavěšujte, naslyšenou.
2: Děkuji moc krát.
1: Tak vstupenky na Duren Duren jsme rozdali, ale pozor, výhra nemusí padnout pouze jednou denně. Buďte ve střehu dál, já jsem si jistý, že Dureni dneska ještě určitě zazní. Detaily ke koncertu i soutěži najdete na našem webu signalradio.cz.
0: Poslouchejte dobře a vyhrajte lístky na Duren Duren od Signál Rádia.

0: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádio. Signál Rádio, doprava.
1: Policie vyšetřuje nehodu na silnici 199 u Částkova na Tachovsku. Praha, nájezd na Kbelskou z D8 blokuje nehoda kamionu a osobáku, tvoří se tady kolona. Brno, Jedovnická ulice, nehoda kamionu a osobáku tady komplikuje průjezd a záchranka zasahuje u nehody na silnici číslo 9 u Nového Boru na Českolipsku. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
2: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajn akce. Tak buď od 20. června u toho.

0: Joe Cocker, Unchain My Heart, pokračuje ráno na Signál Rádiu a kolega Lukáš Bláha už přináší pár aktualit z fotbalového šampionátu.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Signál Rádiu.
2: Rarita v klíčovém zápase českých fotbalistů. Duel s Jihoafrickou republikou bude řídit trojice žen, ale na to si ještě musíme počkat do pozítří. Dnes se od 18 hodin na mundiálu odehraje repríza úvodního utkání z 98. roku, když Francie opět potká Senegal. Poprvé se na světovém šampionátu představí hvězdní útočník Erik Haaland v klání Norska s Irákem. Prvně zasáhne do bojů i Lionel Messi, ve 3 hodiny nad ránem jeho Argentínu vyzve Alžírsko a v 6 ráno se střetnou Rakousko versus debitant na mistrovství Jordánsko. Pro Signál Rádio Lukáš Bláha.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Signál Rádio.

0: Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem. Čeká nás celkem příjemný den. Dnes bude ze začátku většinou jasno nebo polojasno. Od západu začne postupně přicházet oblačnost a k večeru se čekají nějaké přehánky, výjimečně i bouřky a maxima vystoupí na příjemných 18 až 23 stupňů. Na jižní Moravě bude až 25. Středa potom začne zataženou až oblačnou oblohou, která se ale bude postupně protrhávat. Nejsou vyloučené občasné srážky a k večeru se pak vyjasní. Maxima zítra vystoupí na 20 až 27 stupňů. Ve čtvrtek už bude převážně slunečno a teploty porostou na 25 až 29 stupňů, no a v pátek už dorazí skutečné tropy, bude jasno nebo skoro jasno a naměříme 28 až 33 stupňů Celsia a zhorka se budou tvořit i bouřky. Blíží se nám tedy tropy, máme čas se na ně nachystat a připravit si dostatečné zásoby dobrého pití a osvěžujícího ovoce.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Zpěvačka CC Catch v ranním vysílání Signál Rádia, dál už nám zaspívá Elton John nebo Joan Jett, ale ještě nás kolega Honza Navrátil pozve do Lán. Tam totiž můžete obdivovat automobily, kterými jezdil prezident Václav Havel.
1: Hezký den, moje dnešní pozvánka je na výstavu u Lánského zámku, která veřejnosti představuje 4 autentické automobily Václava Havla, včetně vozu Mercedes 14/30 HP z roku 1911. Ten vlastnil prezidentův dědeček, stavitel a podnikatel Václav Havel. Dalšími vozy jsou pak Renault 21, který Havlovi v prosinci v roce 1989 daroval portugalský prezident a na počátku roku 1990 sloužil jako vůz hlavy státu. K vidění je také Mercedes-Benz S600 z roku 1993. Bonusem je ale vůz Volkswagen Golf ze soukromé sbírky Davida Hubáčka. Právě tím prezident Havel také jezdil. Více už prozrazuje kurátor automobilové sbírky Národního technického muzea Petr Kožíšek.
2: Výstava není pouze o těch vystavených vozech, doplňují taky panelová část, která mapuje automobilovou historii celé Havlovy rodiny, to znamená jak dědečka, tak otce, tak i strýce Miloše, který mimochodem ve 20. letech závodil s automobily.
1: Ještě doplním, že výstavu společně pořádají Národní technické muzeum, z jeho sbírek pocházejí 3 vozy a také správa Pražského hradu a je určitě na co koukat. Tak hezké zážitky přeje Honza Navrátil.

0: Jste se Signál rádiem. Brněnská metropole teď bude několik dní žít velkou cenou České republiky MotoGP, a to nejenom na závodní dráze, ale také v samotném srdci města. Na náměstí Svobody v Brně bude ode dneška do 21. června možné potkat jezdce MotoGP, vyzkoušet si simulátor Formule 1 a sledovat samotné závody. O významu akce pro město více řekne starosta městské části Brno Střed Vojtěch Mencl.
1: Pro město Brno je ta akce zásadní z několika hledisek. Jednak je to prestižní závod, který to město zviditelňuje v rámci Evropy, možná i světově. Zároveň je to akce, která přináší zisk podnikům v rámci Brna, hotelům, ale i v širším měřítku toho Jihomoravského kraje.
0: A ještě dodám, že vrcholem programu na náměstí Svobody v Brně bude setkání s jezdci MotoGP ve čtvrtek 18. června. Tréninky i závody se na místě budou promítat na velkoplošných obrazovkách.
2: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

0: O závěr úterního rána se nám na Signa Rádiu postarala zpěvačka Katy Dennis a Lucka Sinková teď před 9 hodinou se mnou ve studiu dotančila. Ahoj.
1: Když to je tak skvělá muzika, hezký den všem.
0: Nevím, jestli jsi z toho někdy teď ráno všimla cestou do rádia, jak krásně voní lípy.
1: No jej, to je, to já se vždycky těším každý rok na šeříky a na lípy. A vzpomínám, když jsem byla malá, jak maminka vždycky cestou k vlaku, tam byla taková alej lipová, sbírala, aby nám pak, když budeme nemocné, se sestrou
0: dělala čaj.
1: Dělala čaj.
0: No jasně, teď je úplně ideální čas právě na sběr květového lipového květu.
1: My ti rozumíme.
0: Květového lipu, to bychom mohli taky říct.
1: Ještě důl lipu tam můžeš zamotat.
0: Já jsem se někde dočetl, že lípy letos kvetou právě nebývale hodně, že jim pomohlo to teplejší jaro na úplném začátku někde v březnu, pak přišlo to chladnější deštivé období a teď zase je znovu teplo, takže ty stromy jsou úplně obsypané květy, bzučí to tam včelami, omamná vůně se šíří prostě do okolí, je to paráda.
1: Já si říkám, škoda, že nikdo nevymyslel parfém lipový, nebo ne, aspoň o něm nevím, protože to já bych byla první v řadě, kdyby
0: se
1: šokoval. Tak
0: já tě omlátím nějakou lipovou větvičkou, hele.
1: To je ti podobný. To jsem zase něco řekla.
0: Pojďme
1: a budu to mít zadarmo.
0: Pojďme ke zprávám, jasný.
1: Zprávy taky budete mít zadarmo a když už si naznačil něco málo o tom počasí, tak do Evropy proudí velmi teplý vzduch z jihu a přinese vlnu veder. Ve Francii dokonce naměří až přes 40 stupňů Celsia. Jak to bude u nás, řekneme si. No a vláda chce zavést plošný zákaz mobilních telefonů ve školách. Kdyby tohle opatření mělo začít platit, taky povíme.
0: Poslouchejte nás dál, těšte se taky na Erasure, zpěvačku Cher a nebo Duo Vem, budeme si hrát to nejlepší z 80. let.
2: Signál Rádio doprava.
0: Policie vyšetřuje nehodu v Turnově v ulici Palackého. Záchranka zasahuje u nehody na dálnici D5 na 49. kilometru ve směru na Plzeň a hromadná nehoda 5 aut stále komplikuje příjezd do Prahy na 3. kilometru. Kolona se táhne už od Brandýsa nad Labem. Chce to pevné nervy. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu. Ukaža.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné červnové dopoledne přeje Lucie Sinková. Vláda chce zavést plošný zákaz mobilních telefonů ve školách. Návrh má do poslanecké sněmovny vstoupit z poslanecké iniciativy. Včera o tom premiér Andrej Babiš jednal s ministrem školství Robertem Plagou. Ten uvedl, že podle květnových dat má omezení používání mobilů, včetně přestávek, pozitivní vliv na děti. Opatření by mohlo vstoupit v platnost od září 2027. Po dálnici D35 ve směru na Ostravu se bude dnes z vojenské posádky v Přáslavicích přemisťovat po vlastní ose 9 tanků Leopard 2A4 a jedno vyprošťovací vozidlo. Podle vojenské policie budou nacvičovat jízdu v koloně. 55-tunová vozidla po dálnici pojedou opakovaně, teď mezi 9. až 15. hodinou na zhruba 9-kilometrové trase na úseku z Kocourovce na Velký Újezd. Do Evropy začal proudit od jihu velmi teplý vzduch, což už do některých oblastí přineslo nadprůměrné teploty. Ty budou pokračovat a do konce týdne je pocítí téměř celý kontinent. Asi nejvýrazněji se vlna veder projeví ve Francii, kde mohou teploty vystoupat nad 40 stupňů Celsia. Mimořádně teplé počasí dorazí ve druhé polovině týdne i do střední Evropy, takže v Česku lze o víkendu očekávat i super tropický den.
0: Co se děje v regionu?
2: Hlavní město zahájí rozsáhlou modernizaci bezpečnostní infrastruktury městských částí. V rámci projektu zajištění dodávky a implementace firewallů pro městské části bude pořízeno a uvedeno do provozu 51 nových firewallových serverů. Jejich úkolem bude zajištění vyšší úrovně ochrany dat, systémů a také služeb. Cena je celkem 46,4 milionu korun bez daně. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Rána pro fotbalovou Karvinou. Jaká? To se dozvíme od Lukáše Bláhy.
3: Mužstvo MFK Karviná bylo vyloučeno z šance ligy a bude hrát druhou nejvyšší soutěž. Navíc zaplatí 10 milionů pokuty. Včera večer o tom rozhodla etická komise fotbalové asociace ČR v souvislosti s korupční kauzou zvanou Úklid. Klubový představitel Jan Wolf, zároveň primátor města, dostal zákaz činnosti ve fotbale na 12 let a pokutu 3 miliony korun. Verdikt je nepravomocný. Potrestaní se mohou odvolat.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Ráno jasno až polojasno, v severovýchodní polovině území místy zvětšená oblačnost. Od západu bude přibývat oblačnost na celém území. V Čechách čekáme už během dne, na Moravě a ve Slezsku až večer, místy slabý déšť nebo přehánky. Na západě Čech večer výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 25. To byly zprávy a teď už opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
4: Máte naladěné Signál Rádio a také po 9. hodině s vámi zůstává ve studiu Jirka Svoboda. My si začátek dnešního dopoledne za chvíli okořeníme jednou nahrávkou, kterou jste kdysi možná také měli na magnetofonové pásce. Připomeneme si dobu, kdy jsme sedávali s prstem na tlačítku rekord a čekali na své oblíbené hity. Tak ať se vám Signál Rádio dál dobře poslouchá.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Začátek dnešního dopoledne trávíte se Signál rádiem a je čas, abychom si připomněli single, který jste kdysi možná měli nahraný někde na kazetě.
1: Magneťák Signál rádia.
0: Dnes se společně vrátíme do zlaté éry Italo diska. V roce 1986 vyšel single Wind of Change. Možná si říkáte, že tenhle název znáte od Scorpions, jenomže zatímco tihle rockeři hvízdali o politických změnách v Evropě, italský zpěvák a producent Fred Ventura zpíval o melancholii, zlomeném srdci a ztracené lásce. Ale všechno to bylo zabalené do perfektních syntezátorových melodií a svižného rytmu. Tak pojďme vyrazit na retro diskotéku. Tohle je Fred Ventura, rok 1986 a Wind of Change.
1: Magneťák Signál rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Posloucháte Signál Radio. Ve středu vám ve vysílání nabídneme další zajímavý rozhovor. Jeho tématem bude tentokrát Rally Bohemia, která patří k nejstarším soutěžím v Čechách a na Moravě a jede se druhý červencový víkend na území Středočeského a Libereckého kraje. Poprvé to bylo před více než půl stoletím, a tak podnik prošel už několika generačními obměnami. Hosty Luboše Dvořáka budou tentokrát pilot Filip Mareš, který s Toyotou trvale útočí na mistrovský titul, a Jan Šrámek, letos nový ředitel soutěže. Rozhovor si nenechte ujít u nás na Signál Radio ve středu po 10. hodině.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Radio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku.

0: Na Signál rádio skupina Ten Sharp, za chvíli už Boniem nebo zpěvačka Alíče, ale ještě si bere slovo kolega Luboš Dvořák, který nás pozve na významné víkendové slavnosti.
1: Co mají společného Kutná Hora, Jáchymov a Český Krumlov? Je to boj s pragocentrismem napříč staletími. Za vším byla moc, furianství, stříbro a peníze. Jáchymov, vedený Šlikem, svým nerostným bohatstvím a raženými tolary zastínil všechny. Dnes má šlechtic jen výstavu v rodném ostrově, jak dal světu dolar, který dodnes používáme. Když si páni pětilisté růže dělili panství krumlovské, vznikla pověst dodnes připomínaná. Velké slavnosti s panem Vokem mají naplánované na tento víkend. Ve stejné dny jako Český Krumlov mají královské stříbření v Kutné Hoře, aby připomněli slávu a význam ražby pražských grošů a hornictví. Pád pak přišel po roce 1550, kdy se do Evropy dostalo stříbro z Jižní Ameriky a první konkurenční globalizace přinesla městu zmar. A to se přece děje dodnes. Nicméně slavnosti tu jsou a budou, tak si je o víkendu užijeme. Z Hory Kutné zdraví Luboš Dvořák. She's crazy like food.

0: Na Signál Rádiu zpěvačka Alíče, 4 minuty před 10. hodinou, už máme nachystané další čerstvé zprávy, po nich opět to nejlepší z 80. let, Samantha Fox, Michael Jackson nebo Tina Turner.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Kamion havaroval na silnici 27 u Klatov, řeší to tam policie. Kolem nehody se dá opatrně projet na silnici 241 u Statenic na Praze Západ. Policie vyšetřuje nehodu na dálnici D3 na 137. kilometru ve směru na České Budějovice a pozor taky na nehodu na silnici číslo 4 na 3. kilometru na příjezdu do Prahy. Signál Rádio přeje šťastnou cestu.

0: Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz
2: Signál Rádio zprávy.
3: Stále hezký červnový den přeje všem Lucie Sinková. Čím dál více organizované skupiny podvodníků provozují falešná call centra, ze kterých lidem volají s nabídkou výhodných investic nebo se vydávají za bankéře. Pomocí manipulace, nátlaku a slibů vysokých zisků je přimějí posílat peníze na podvodné účty. Za těmito podvody často stojí dobře organizované mezinárodní sítě a škody dosahují stovek milionů korun. Policie proto doporučuje neposílat peníze na základě telefonátu, nikomu nesdělovat přístupové údaje a podezřelé hovory ihned ukončit. Státní zástupkyně Petra Křivnová se odvolala proti verdiktu obvodního soudu pro Prahu 3, který v květnu zprostil bývalého poslance Dominika Feriho obžaloby z dalšího znásilnění tehdy 17-leté dívky. Věc tak přezkoumá odvolací senát, jak řekl soudce Marek Budlák, který zprošťující verdikt vynesl. Z centra postupy mi u Berlína se dnes muselo evakuovat 6,5 tisíce lidí kvůli nálezu bomby z druhé světové války. Oblast, včetně hlavního nádraží a Braniborského zemského sněmu, museli opustit do 8:30. Pyrotechnici se teď snaží zneškodnit americkou leteckou pumu o hmotnosti 250 kilogramů.
2: Co se děje v regionu?
4: Dobrovolní hasiči, kteří působí na území hlavního města, dostanou od magistrátu nové vybavení. Jde konkrétně o vysílačky, které jednotkám usnadní práci v terénu a hlavně také sjednotí komunikační kanály mezi dobrovolnými a profesionálními hasiči. Za vysílačky Praha zaplatí zhruba 2 miliony korun. Vše musí schválit ještě zastupitelé hlavního města. Honza Navrátil, Praha.
2: Sport.
3: Pro video rozhodčího Shona Evansa nebude mít kontroverzní gesto na fotbalovém mistrovství světa žádné důsledky. Mezinárodní federace FIFA po prošetření své nezávislé komise nenašla důkaz, že by Australan porušil disciplinární řád. Evans sám řekl, že gesto prsty, které mohlo vyvolat dojem rasismu, nebylo úmyslné, ale že šlo o mimovolný pohyb.
2: Signál Rádio počasí.
3: I když místy ještě svítí sluníčko, během dne bude oblačnosti přibývat. Místy se pak přidá i občasný déšť nebo přehánky a na západě Čech se mohou ojediněle vyskytnout i bouřky. Nejvyšší dnešní teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Na Moravě můžeme naměřit i 25. To byly zprávy a teď už opět hudba osmdesátek.
2: Signál Rádio.
5: Dnešní vysílání Signál Rádia překročilo 10. hodinu. Dopoledne má datum 16. června v roce 2007. To byl den, kdy se zpěvák Rod Stewart po třetí oženil. Vzal si modelku Penny Lancaster na palubě jachty v Itálii. Jemu tehdy bylo 61 a jí 35 let. Za chvíli přidáme další zajímavosti z hudební historie, tak si na ně počkejte. Jsem Jirka Svoboda a přeju hezký poslech.
2: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Krásné dopoledne se Signál rádiem. Už přichází kolega Lukáš Bláha, náš odborník na hudební historii. Tady je pár událostí spojených s datem 16. června.
1: Signály hudební minulosti.
2: Úvodnímu vzpomínání si na vlasy naneseme pomádu. 16. června 1978 měla filmová adaptace tohoto úspěšného broadwayského muzikálu premiéru na plátnech amerických kin. V hlavních rolích excelovali John Travolta s Olivia Newton-John a písně, které prosníme k naspívali, se staly evergreeny.

Druhá zastávka nás čeká v letopočtu 1997, protože ve Spojeném království tehdy vydala kapela The Verve velmi neotřelou nahrávku Bittersweet Symphony. Ta okamžitě zamávala charts po celém světě, avšak s lehkou pachutí. Smyčce totiž byly použity z orchestrální verze písně The Last Time od Stoneů, aniž by o tom pánové Mick Jagger a Keith Richards věděli. Všechny honoráře tak šly posléze za nimi.

Končíme teprve před 3 roky. To Kylie Minogue ovládla po více než 10 letech britskou hitparádu se singlem Padam Padam. Díky tomu je z ní jedna z pouhých 4 žen, kterým se povedlo dosáhnout vrcholu ostrovního žebříčku v 5 různých dekádách. Těmi dalšími jsou Cher, Lulu a Diana Ross. Australská popová superstar přiznala inspiraci stejnojmenným songem Edith Piaf.

0: Máte naladěné Signál Radio, kde vám už dnes ve vysílání nabídneme další vydání pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým, se kterým se tentokrát vydáme na pražský Petřín, kde stojí slavná rozhledna. To, že zdánlivě připomíná pařížskou Eiffelovku, není náhoda. Dozvíme se o ní několik technických zajímavostí i proč jsme o ní málem přišli. Ale vrch Petřín to není jenom rozhledna, ale také lanovka nebo někdejší kamenolom. A tušíte, jak vůbec vznikl samotný název? Tak nejenom o tom bude David Černý vyprávět u nás na Signál Radio už dnes krátce popoledni, tak si to nenechte ujít.
1: Legendární britská kapela Duran Duran se po dlouhých 14 letech vrací do Česka. Už 24. června vystoupí v pražské O2 aréně.
2: A vy u toho můžete být s námi.
1: Stačí tento týden od pondělí do pátku velmi dobře poslouchat naše vysílání a hledat jakýkoliv hit od Duran Duran.
2: Jakmile zazní,
1: na nic nečekejte a vytočte číslo do našeho studia
2: 910 260 910. První, kdo se dovolá, získá dva lístky.
1: Nenechte si ujít další koncertní zážitek a show plnou největších hitů kapely Duran Duran
2: se Signál rádiem.

0: Skupina ABBA, Angela S. na Signa Rádiu krátce před 10:45, to je čas, kdy se tady ve studiu střídáme, proto už dorazil Lukáš Frelich. Vítám tě tady, Luky.
1: Hezké dopoledne.
0: Náš skvělý moderátor, také instruktor autoškoly. Ty svoje žáky učíš k tomu, aby samozřejmě jezdili podle předpisů, podle značek, správnou rychlostí a tak dále. Víme, že ta realita bývá dost často potom jiná na těch silnicích. No a například v Turecku už v podstatě úřadům došla trpělivost s neposlušnými řidiči. Mm-hmm. A tak u silnic začaly místo klasických billboardů vystavovat vraky aut po nehodách jako velké varování.
1: Ajaj.
0: Ajaj.
1: Ajaj.
0: To je něco jako ty ošklivé fotografie na obalech cigaret.
1: To je pravda, ale ono, když to vidíš naživo, tak to v tobě zanechá úplně jiný dojem. Já si pamatuju, a určitě posluchači si to pamatují, taky byla taková éra, kdy jsme spoustu věcí na auta sháněli na vrakovišti.
0: Mm-hmm.
1: Ale tenkrát k vidění na tom vrakovištích byly opravdu ještě auta jako opravdu po nehodě.
0: Mm-hmm.
1: Takže samozřejmě, když se podíval dovnitř, nebyl to vůbec hezký pohled.
0: Čas od času nemám.
1: A z toho až někdy úplně mrazilo. Takže jako tam musím říct, že vždycky, když jsem šel a hledal jsem nějaký konkrétní náhradní díl a pak jsem tam viděl ty auta, tak jsem si říkal, pane, jo, to muselo být opravdu vážný.
0: Tak snad to v Turecku zabere, uvidíme, třeba se někdo další nechá inspirovat. Vy určitě ale zůstaňte dál se Signál rádiem, užijte si vysílání Lukáše, Jirka se loučí, no a zítra zase v 6 ráno a na rozloučenou posílám Pet Shop Boys. Ahoj.

0: Za necelé dvě minutky bude 11 hodin. Hezké dopoledne přeje Signál Radio. Za moment kapela U2, Whitney Houston nebo třeba Village People, to nejlepší z 80. let. Teď už nesmí chybět informace z dopravy a hned potom si dáme aktuální zprávy.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozor, dejte na Praze 8 v ulici Zenklova, tady je nehoda osobáku s tramvají a částečně blokují provoz. Zdržíte se kolem 10 minut, tak s tím počítejte a jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je úterý 16. června a zprávy pro vás má Lucie Sinková. Prezident Petr Pavel zahájil dvoudenní návštěvu Vysočiny. Dnes navštíví meteorologickou stanici, polygon pro drony i výrobce leteckých motorů. Hobbymarket Oby dostal od antimonopolního úřadu pokutu skoro 5 milionů korun za to, že požadoval od dodavatelů delší splatnost faktur než 30 dnů. U potopené plachetnice u Splitu s českou posádkou bylo vytaženo tělo čtvrté oběti. Nehoda se stala po srážce s katamaránem a příčiny jsou stále v šetření. Chorvatské úřady nařídily toxikologické i technické posudky a do vyšetřování se mohou zapojit i čeští vyšetřovatelé. Ukrajinská armáda drony udeřila na ruskou ropnou rafinérii na jihovýchodě Moskvy. Metropole včera tak zažila jeden z nejmasivnějších letošních dronových útoků, při němž protivzdušná obrana zlikvidovala 60 bezpilotních letounů.
0: Co se děje v regionu?
2: Autonomní doručovací roboti se v Karlíně při rozvozu jídla osvědčili. Společnost Foodora je nasadila v prosinci loňského roku a nyní jejich provoz rozšiřuje také v Praze 13. Jídlo budou doručovat ve Stodůlkách, Lužinách a také v Nových Butovicích. Tato část Prahy nebyla vybrána náhodně. Jde o moderní rezidenční čtvrť se širokými chodníky. A právě tam roboti mohou působit. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalisté Nového Zélandu hráli na mistrovství světa v Los Angeles s Iránem 2-2. Po remíze Belgie s Egyptem 1-1 skončil nerozhodně i druhý zápas ve skupině G. Iránci se v neděli na stejném stadionu utkají s Belgií a Nový Zéland bude hrát ve Vancouveru s Egyptem.
0: Signál Rádio, počasí.
1: I když stále svítí sluníčko, tak během dne bude oblačnosti od západu přibývat. Počítejme i s občasným deštěm nebo přehánkami. A na západě Čech se mohou ojediněle vyskytnout i bouřky. Nejvyšší denní teploty se mají pohybovat mezi 18 a 23 stupni Celsia. Na jižní Moravě rtuť v teploměru ukáže až 25 stupňů. To byly zprávy a teď už opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: Jedenáct hodin, tři minuty, dobré dopoledne, přeje Signál Rádio. Za moment budeme mířit do Dobříše, konkrétně na zámek, kde mají v zahradě unikát. A teď se o začátek první společné hodiny postará Laura Brenigen. Hezké úterý, s vámi Lukáš Freli.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Whitney Houston teď zpříjemnila dopoledne. Dobříšský zámek láká na opravený park s oranžérií a obnovenou venkovní iluzivní malbou, která loni na podzim dostala významné ocenění od Národního památkového ústavu. Hlavní novinky letošní sezóny pro návštěvníky shrnuje ředitel zámku Pavel Krejcárek.
1: Tak návštěvník může uvidět samozřejmě tu zrevitalizovanou francouzskou zahradu s vodními prvky. Nově tady zasázeno zhruba 1000 habrů, zrekonstruované sochy, je tam to opravdu hodně opraveného. A v té oranžerii to hlavní samozřejmě uvidí obnovenou iluzivní malbu. Je to opravdu dílo, na které jsme se připravovali mnoho let.
0: Dlouholetá rekonstrukce zámeckého areálu na Dobříši ale nekončí. Od září začnou dělníci opravovat dominantu zahrady, zdejší majestátní fontánu na pájení koní Héliových.

0: Posloucháte Signál Radio, kde vám hrajeme to nejlepší z 80. let a vždycky vám dáme něco navíc, třeba vstupenky na koncert.
1: Se Signálem na Duren.
0: Datum se blíží, 24. června odehraje velká legenda z 80. let Duren svůj pražský koncert v O2 aréně a vy můžete být u toho. Jejich show bude skvělá, nebudou chybět staré, dobré, osvědčené hity, které si určitě užijete. A navíc to vše zcela úplně zadarmo. Stačí tento týden pozorně poslouchat Signál Radio. Pokud v našem playlistu kdykoliv za den uslyšíte jakýkoliv single od Duren, je potřeba dovolat se do studia 910 260 910. Pokud se vám to podaří a budete první, dvě vstupenky na jejich výjimečný koncert budou vaše. Podrobnosti máme taky na našem webu signalradio.cz, tak se mrkněte a hlavně opravdu dobře poslouchejte, protože Duren v našem playlistu můžou zaznít několikrát za den.
1: Poslouchejte dobře a vyhrajte lístky na Duren od Signál Rádia.
2: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.

Miroš Birka a Signál Rádio. Za chvíli zahraje Madonna, Saragoza Band nebo Lover 42. Tak zůstaňte dál v naší společnosti a mějte hezké dopoledne.

0: take a better dance now.
1: Signál Rádio.
2: Signál Rádio.
1: To jsou nejlepší osmdesátky pro váš skvělý den.

0: Za dvě minuty bude poledne a s vámi je Signál Rádio. Eurythmics, Queeni nebo Ricky Povery, to jsou osmdesátky, které budeme hrát za moment. Teď už zprávy a info z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozorujte na Praze 5, nádražní ulice před křižovatkou s ulicí u Lihovaru. Tady je nehoda osobního vozidla s motocyklem. Komunikace ve snížené rychlosti zůstává průjezdná. Šťastnou cestu.
1: Rozhovor Signál Rádia.
2: Rally Bohemia patří k nejstarším soutěžím v Čechách a na Moravě a jede se druhý červencový víkend na území Středočeského a Libereckého kraje. Poprvé to bylo před více než půl stoletím a tak podnik prošel už několika generačními obměnami. Hosty Luboše Dvořáka budou tentokrát pilot Filip Mareš, který s Toyotou vytrvale útočí na mistrovský titul, a Jan Šrámek, letos nový ředitel soutěže. Rozhovor si nenechte ujít u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
1: Rozhovor Signál Rádia.

0: Signál Rádio zprávy.
1: Červnu 16. je s vámi Signál Rádio a Lucie Sinková. Pod železničním viaduktem v obci Rybník u Dolního Dvořiště na Českokrumlovsku dnes dopoledne uvízl autobus se zahraničními turisty. 4 lidé byli lehce zraněni. Záchranáři je ošetřili na místě. V autobusu, který při nehodě přišel o část střechy, bylo včetně řidiče 24 lidí. Šlo o zájezd Lince do Českého Krumlova. Silnice v místě nehody je uzavřena a na krátkou dobu tam byl přerušen i provoz na železnici. Podle policie řidič autobusu zřejmě nerespektoval dopravní značení. Nová směrnice určující, že na čištění odpadních vod se musí finančně podílet i farmaceutické firmy, může podle českého ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha vést ke zdražení léků a tlaku na výrobce, aby léky začaly vyrábět ve třetích zemích mimo Evropskou unii. Vojtěch to uvedl před dnešním jednáním ministrů zdravotnictví v Lucemburku. Do Evropy začal proudit od jihu velmi teplý vzduch, což už do některých oblastí přineslo nadprůměrné teploty. Ty mají pokračovat a do konce týdne je pocítí téměř celý kontinent. Asi nejvýrazněji se vlna veder projeví ve Francii, kde mohou teploty vystoupat nad 40 stupňů Celsia. A i v Česku lze o víkendu očekávat super tropický den.
0: Co se děje v regionu?
2: Pražský dopravní podnik se chystá na spuštění další trolejbusové linky. Jde o symbolickou trasu vedoucí na Strahov, kde v minulosti končila poslední pražská trolejbusová trať. Nová linka má za sebou takzvanou pantografickou zkoušku. Následovat bude školení řidičů. Trolejbusy se do lokality vrátí po 54 letech v průběhu letošního léta. Půjde o linky 51 a 53. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Bývalé vedení fotbalové asociace odmítlo obvinění kolem sporné smlouvy se společností Ecology Services. Na valné hromadě zaznělo, že kvůli této smlouvě může být podáno trestní oznámení. Někdejší funkcionáři ale tvrdí, že informace jsou nepřesné a celou záležitost už předali svým právníkům.
0: Signál Rádio počasí.
1: I když stále svítí sluníčko, tak během dne bude oblačnosti od západu přibývat. Počítejme i s občasným deštěm nebo přehánkami. A na západě Čech se mohou ojediněle vyskytnout i bouřky. Nejvyšší denní teploty se mají pohybovat mezi 18 a 23 stupni Celsia. Na jižní Moravě rtuť v teploměru ukáže až 25 stupňů. To byly zprávy a teď už opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio. Signál
3: Rádio. 12 hodin a 4 minuty. Věděli jste, že jsme v minulosti málem přišli o Petřínskou rozhlednu? Tomu se bude věnovat David Černý v pořadu Miluju Prahu už za chvíli. Nejdřív pojďme hrát připravené Dana Ross na Signál Rádiu. Hezké úterní odpoledne přeje Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Takhle zní nejlepší playlist 80. let, ve kterém za moment budeme pokračovat. Teď už David Černý a Miluju Prahu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým. Miluju Prahu s Davidem Černým.
2: Dobrý den. Vrch Petřín je se svými 327 metry nad mořem nepřehlédnutelnou dominantou našeho hlavního města. Je to místo opředené mnoha legendami, technickými kuriozitami i tajemstvími. Petřín dnes korunuje zřejmě nejslavnější česká rozhledna. Vznikla jako takový pařížský sen v Praze. Pokud vám Petřínská rozhledna připomíná slavnou Eiffelovku, jste na správné stopě. V roce 1889 navštívili členové klubu českých turistů světovou výstavu v Paříži. Čerstvě stojící technický zázrak v podobě Eiffelovy věže jim úplně pobláznil hlavu. Rozhodli se, že Praha musí mít vlastní Eiffelovku. A za pouhé dva roky, v roce 1891, u příležitosti jubilejní zemské výstavy, už rozhledna na Petříně stála. Vyhlídková věž měří pouhých 58,7 metrů, což je zhruba pětkrát méně než její pařížská starší sestra, která dosahuje až do výše 330 metrů. Přesto mají jejich vrcholky téměř stejnou nadmořskou výšku. Petřínská rozhledna totiž stojí na vysokém kopci, takže její vrchol se nachází ve výšce kolem 385 metrů nad mořem. Jednou ve své historii měla Petřínská rozhledna na mále. Když v roce 1939 navštívil Adolf Hitler okupovanou Prahu, prohlásil, že rozhledna hyzdí výhled z Pražského hradu a požadoval její demolici. K té naštěstí ale nedošlo. Ve stejném roce jako rozhledna byla zprovozněná i lanovka na Petřín, která zpočátku fungovala na pozoruhodném principu vodní převahy. Do nádrže horního vozu se napustila voda a z dolního se vypustila. Těžší horní vůz pak svou vahou vytáhl nahoru dolní vůz. Mělo to ale hned dva zádrhele. Lanovka spotřebovávala obrovské množství drahé vody a v zimě zamrzala. Na elektrický pohon byla lanovka přestavěna až ve 30. letech 20. století. A jak vlastně vzniklo jméno Petřín? Máme hned dvě teorie. První mluví o skalách a kamení. Název Petřín s největší pravděpodobností pochází z latinského slova Petra, což znamená skála nebo kámen. Ostatně Petřín byl odpradávna obřím kamenolomem. Těžila se zde opuka, ze které je postavena většina románských a gotických budov v Praze, včetně základů Pražského hradu nebo staroměstské radnice. A červené kameny z místního červeného pískovce najdeme ve zdivu Karlova mostu. V kronikách se mu proto říkalo Mons Petra, tedy skalnatý kopec, z čehož počeštěním vznikl Petřín. Druhá verze odkazuje ke kapli svatého Petra, která na kopci stála. Nicméně historici se přiklání spíš k tomu, že kaple byla pojmenována po kopci, nikoliv naopak. V minulosti měl kopec i řadu dalších jmen. Kosmas o něm ve své kronice z 12. století píše jako o Petrovu. Říkalo se mu i vrch svatého Vavřince, podle dodnes stojícího kostela, šibeniční vrch, když na něm stála řada šibenic, a v době, kdy na jeho svazích založil Karel IV. Vinice, se mu prostě říkalo Vinice. Před příchodem křesťanství byl kopec pokryt hustými lesy a na jeho vrcholu stálo obětiště slovanského boha hromu a blesku Peruna. Jeho služebníci udržovali k jeho poctě posvátný oheň. Když český kníže Pořivoj přijal křesťanství, nechal pohanský háj vykácet a modlu svrhnout. Legenda říká, že se Perun držel zuby nechty a tak se věřilo, že se na Petříně zjevují tajuplné plameny a ohnivé jazyky, které prý mají strašit křesťany a připomínat jim staré bohy. A snad i proto na místě bývalé Perunovy svatyně stojí dnes kostel svatého Vavřince. Tento světec byl totiž upálen na železném roštu a tak se stal patronem zkrocení ohně. Stavba kostela tak měla definitivně zvítězit nad petřínskými ohňovými démony. Jsou i tací, kteří ale přísahají, že tajemné ohně petřínské jsou vidět dodnes. Ochraňují nás svatý Vavřinče, pro Signál Rádio David Černý, Miluju Prahu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádio.
3: Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají.

0: House Martins, Caravan of Love, tady je Signál Rádio. Snímky pořízené přes rentgen a odhalení pokladu, to vše vás čeká v Blansku. Podrobnosti přidám za chvilku, do té doby hrajeme New Order, taky Sting nebo třeba Rod Stewart.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: úterý odpoledne vám společnost dělá Signál Rádio. V muzeu odhalí poklad. Pokud se vydáte do Blanska, můžete shlédnout výstavu mincí starších více jak 800 let. Podrobnosti má Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den, dnes se vydáme na Blanensko. Výstava v Blanenském muzeu s názvem Objevem to začíná odhalí detaily zkoumání pokladu z Bořitova. Muzeum ukáže jak proces odborného zkoumání, tak i velkoformátové snímky pořízené přes rentgen, řekla to ředitelka Pavlína Komínková. Muzeum výstavu, která startuje s vernisáží už ve čtvrtek 18. června, nachystalo k 10 letům od nálezu nádoby s více než 800 stříbrnými mincemi z 11. a 12. století. Stříbrný poklad našel v roce 2016 na svahu Velkého chlumu u Bořitova manželský pár. Podle odborníků šlo o unikátní nález, který má zásadní význam z hlediska poznání dějin moravského mincovnictví. Mince už byly dříve k vidění, 7 desítek z nich je ve stálé expozici muzea. Muzeum nyní ale odhalí, jak je vědci zkoumali. Návštěvníci uvidí videa z analytických postupů, velkoformátové snímky mincí pořízené pomocí rentgenu či dalších zobrazovacích metod a také přehled panovníků a mincoven, jejichž ražby se v pokladu objevují. Luděk Savana Urbánek, Brno.

0: Přiblížila se 13. hodina, takhle hraje Signál Rádio. Za moment Baltimora, Elton John nebo Bananarama. To nejlepší z 80. let je připraveno. Teď už zprávy a taky info ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: V současnou chvíli se přibrzdíte na pražském okruhu 82,5 km ve směru k dálnici D7. Tady je nehoda 3 osobních vozidel a neprůjezdné 2 jízdní pruhy. Zdržení se očekává kolem 15 minut. Šťastnou cestu.

0: teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby@legal.cz
2: Signál Rádio, zprávy.
3: Pěkné červnové odpoledne přeje Lucie Sinková. Jak už jsme vás informovali, po dálnici D35 v úseku mezi nájezdy u Kocourovce a Velkého újezdu na Olomoucku od 9 hodin jezdí 6 tanků Leopard 2A4. Nacvičují zde jízdu v koloně. 55-tunové obrněné stroje po necelých 7 kilometrů dlouhé trase půjdou opakovaně až do 15. hodiny. Nácvik jízdy v koloně absolvují v úseku chvílemi i všichni ostatní řidiči. Pro ně vyčleněný levý jízdní pruh totiž nezvládá pojmout objem dopravy. Návrat vlků do Krkonoš je už realitou. V Krkonošském národním parku aktuálně žije nejméně 11 vlků, kteří obývají 2 až 3 teritoria a vyvádějí mláďata. Uvedla to zpráva KRNAP, která ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně dlouhodobě monitoruje vlčí populaci pomocí fotopastí a sběru genetických vzorků. Česko v letní sezóně, podobně jako v minulých letech, posílí konzulární služby například v Chorvatsku, Bulharsku a Řecku. Na ministerstvu zahraničí bude připraven konzulární tým rychlého nasazení, který by vyjel v případě mimořádných událostí do dovolenkové destinace pomoci českým občanům. Čeští policisté budou sloužit ve smíšených hlídkách v Chorvatsku a Bulharsku.
2: Co se děje v regionu?
4: Blížící se olympiádu dětí a mládeže, která odstartuje už tuto neděli, bude hlavní město hradit ze svého rozpočtu. Magistrát původně počítal s příspěvkem od státu, ministerstvo školství ale nakonec akci, která do Prahy svede tisíce sportovců, nepodpoří. Skutečné náklady akce jsou ve výši 40 až 50 milionů korun. Olympiáda startuje v neděli a potrvá až do 25. června. Honza Navrátil, Praha.
2: Sport.
3: Že by 4 zápasy za jeden den skončily nerozhodně, to se na fotbalovém mistrovství světa stalo teprve po druhé v historii. Na 4 remízy z roku 1958 včera navázal stejný počet nerozhodných výsledků, včetně velkého překvapení, kterým byl bezbrankový výsledek utkání španělských mistrů Evropy s outsidery z Cap Verde. Vítěze pak v afrických městech neměly ani duely mezi Belgií a Egyptem, Saúdskou Arábií a Uruguayí a Íránem a Novým Zélandem. Perfektně vyrovnané, tak jak to má být, reagovala Mezinárodní fotbalová federace FIFA na platformě X.
2: Signál Rádio, počasí.
3: Během dne má postupně oblačnosti od západu přibývat. Přidá se pak občasný déšť nebo přehánky a na západě Čech se mohou ojediněle vyskytnout také bouřky. Naměříme 18 až 23 stupňů Celsia, na jižní Moravě i 25. To byly zprávy a teď už na Signál Rádio hudba 80.
2: Signál Rádio.
5: Pár minut po 13. hodině jste se Signál Rádiem. Zásadní informace pro fanoušky motorek padla dnes ráno a za moment si vše připomeneme. K tomu hrát budeme to nejlepší z 80. Na start John Farnham. Hezké odpoledne, s vámi Lukáš Frelich.
2: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Baltimorán, signál rádiu. Kránou by měla patřit dobrá nálada a pozitivní myšlenka. A tak Jirka Svoboda vypíchl, na co se můžete těšit.
1: Co zaznělo dnes ráno na signál rádiu.
0: Brněnská metropole teď bude několik dní žít velkou cenou České republiky MotoGP, a to nejenom na závodní dráze, ale také v samotném srdci města.
2: Na náměstí Svobody v Brně bude ode dneška do 21. června možné potkat jezdce MotoGP, vyzkoušet si simulátor Formule 1 a sledovat samotné závody. O významu akce pro město více řekne starosta městské části Brno Střed Vojtěch Mencl.
3: Pro město Brno je ta akce zásadní z několika hledisek, jednak je to prestižní závod, který to město zviditelňuje v rámci Evropy, možná i světově. Zároveň je to akce, která přináší zisk podnikům v rámci Brna, hotelům, ale i v širším měřítku toho Jihomoravského kraje.
2: A ještě dodám, že vrcholem programu na náměstí Svobody v Brně bude setkání s jezdci MotoGP ve čtvrtek 18. června. Tréninky i závody se na místě budou promítat na velkoplošných obrazovkách.
0: Zítra bude světový den sdělovacích prostředků. Vše probereme ráno mezi 6. a 11.
1: Vstávejte se signál rádiem a budete vědět víc.

0: Petr Naď, společnost vám dělá Signál Rádio, kde si za chvilku připomeneme single, co jsme si nahrávali na pásku. Zatím napovím, že nás čeká pohled do roku 1989 a hitovka, kterou znáte třeba i z filmu. Sheena Easton, Kylie Minogue a nebo třeba Dream vám zpříjemní čas práci. Hezké odpoledne.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Zasloužíte si začít den něčím příjemným.

0: Takhle hraje Signál Rádio a před námi je vzpomínka na single, co jsme si nahrávali na pásku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dnešní hitovka z archivu má zajímavý příběh. Nejdřív zazněla ve filmu Tin Man, kde ji skutečně zahrála kapela, a až 2 roky poté byl single oficiálně vydaný na posledním albu téhle britské formace. Je to zároveň jejich poslední hit, který dosáhl prvního místa v Americe. Píseň, kterou zná hned několik generací, je připravena. Fun Young Cannibals a Good Thing.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Phil Collins, chvilku před 14. hodinou, tady je Signál Rádio. Za moment Erasure, Fiction Factory nebo třeba McRaley, to nejlepší z 80. Teď už zprávy a taky info ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Zdržíte se na Praze 6 v Jelení ulici, tady je havarovalo nákladní vozidlo do svodidel a tvoří překážku na vozovce, jezdí se jedním jízdním pruhem, tak s tím počítejte a jeďte opatrně.

0: know I love you. I just want you to know our love I'll always treasure. So please, just don't let me go.
1: Signál Rádio, zprávy.
2: Pěkný červnový den přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Útoky zaměřené na české řidiče nabírají v posledních dnech na síle. Lidem po celé republice přicházejí textové zprávy, které se tváří jako oficiální upozornění na nezaplacenou pokutu za dopravní přestupek. Ve skutečnosti ale nejde o komunikaci úřadů, nýbrž o podvod. Jehož cílem je vylákat peníze nebo citlivé údaje. Slovenská policejní inspekce obvinila 6 policistů, kteří si podle vyšetřování nechávali peníze z pokut za dopravní přestupky. Pokuty vybírali v hotovosti, ale nezaznamenávali je do policejního systému. Podobných případů řešila inspekce na Slovensku v posledních 2 letech už 7. Často šlo o pokuty uložené cizincům. NASA úspěšně testuje experimentální nadzvukový letoun X-59, který by mohl vrátit do hry rychlou leteckou dopravu. Stroj dokáže překonat rychlost zvuku, aniž by vytvářel silný sonický třesk. Pokud se technologie osvědčí, mohly by v budoucnu nadzvukové dopravní letouny létat i nad pevninou.
1: Co se děje v regionu?
3: Přestavba areálu bývalé Vinohradské vodárny na interaktivní vzdělávací centrum Hydropolis je zhruba v polovině. Stavebníci téměř dokončili hrubou stavbu a pracují na fasádě historické věže. V nejbližší době začnou instalovat rozvody sítí a poté upravovat interiéry. Instalace expozice by měla začít koncem letošního roku. Otevření je pak v plánu na podzim v roce 2027. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
2: Naprosto nečekaně vletla do sezóny na překážkách slovenská čtvrtkařka Emma Zapletalová. Atletka, která neměla do letošního roku v diamantové lize ani jedno vítězství, ovládla všechny 3 běhy v aktuálním ročníku. Zvítězila v marockém Rabatu, v italském Římě i naposledy v norském Oslu. Teď si dá malou pauzu, protože v Ostravě na Zlaté tretře poběží hladkou 400 proti naší české vycházející hvězdě Lourdes Glorie Manuel.
1: Signál Rádio, počasí.
2: Během dne má postupně oblačnosti od západu přibývat. Přidá se pak občasný déšť nebo přehánky a na západě Čech se mohou ojediněle vyskytnout také bouřky. Naměříme 18 až 23 stupňů Celsia, na jižní Moravě i 25. To byly zprávy a teď už na Signál Rádio hudba 80.
1: Signál Rádio.
4: 14 hodin, 3 minuty, společnost vám dělá Signál Rádio. Za chvíli si připomeneme premiéru slavného muzikálu a nabídnu další skvělé hity. S vámi Lukáš Frelich a tady je Tuto Kotúňo. Hezké odpoledne.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Fiction Factory, teď s námi na Signál Rádiu. Za mě jeden z nejúspěšnějších muzikálů měl premiéru před 48 lety. Do hudební minulosti nás vezme kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: Úvodnímu vzpomínání si na vlasy naneseme pomádu. 16. června 1978 měla filmová adaptace tohoto úspěšného broadwayského muzikálu premiéru na plátnech amerických kin. V hlavních rolích excelovali John Travolta s Olivia Newton-John a písně, které prosníme k naspívali, se staly evergreeny.

Druhá zastávka nás čeká v letopočtu 1997, protože ve Spojeném království tehdy vydala kapela The Verve velmi neotřelou nahrávku Bittersweet Symphony. Ta okamžitě zamávala charts po celém světě, avšak s lehkou pachutí. Smyčce totiž byly použity z orchestrální verze písně The Last Time od Stoneů, aniž by o tom pánové Mick Jagger a Keith Richards věděli. Všechny honoráře tak šly posléze za nimi.

Končíme teprve před 3 roky. To Kylie Minogue ovládla po více než 10 letech britskou hitparádu se singlem Padam Padam. Díky tomu je z ní jedna z pouhých 4 žen, kterým se povedlo dosáhnout vrcholu ostrovního žebříčku v 5 různých dekádách. Těmi dalšími jsou Cher, Lulu a Diana Ross. Australská popová superstar přiznala inspiraci stejnojmenným songem Edith Piaf.

0: Strangers a Signal Radio. Jestli máte rádi auta, pak by vás mohla potěšit vzpomínka na kousky, se kterými jezdil Václav Havel. Všechny jsou k vidění, pozvánku přidám za chvíli. Do té doby pošlu další osmdesátky, třeba Falco, Boniem nebo Tina Turner. Užívejte odpoledne.
1: Legendární britská kapela Duran Duran se po dlouhých 14 letech vrací do Česka. Už 24. června vystoupí v pražské O2 aréně.
2: A vy u toho můžete být s námi.
1: Stačí tento týden od pondělí do pátku velmi dobře poslouchat naše vysílání a hledat jakýkoliv hit od Duran Duran.
2: Jakmile zazní,
1: na nic nečekejte a vytočte číslo do našeho studia
2: 910 260 910. První, kdo se dovolá, získá dva lístky.
1: Nenechte si ujít další koncertní zážitek a show plnou největších hitů kapely Duran Duran
2: se Signál rádiem.

0: Za 5:45 je s vámi Signál Rádio. Na automobily, které mi jezdil prezident Václav Havel, se můžete přijet podívat do Lán. Kam přesně a co všechno je tady k vidění, ví Honza Navrátil.
1: Hezký den, moje dnešní pozvánka je na výstavu u Lánského zámku, která veřejnosti představuje 4 autentické automobily Václava Havla, včetně vozu Mercedes 14/30 HP z roku 1911. Ten vlastnil prezidentův dědeček, stavitel a podnikatel Václav Havel. Dalšími vozy jsou pak Renault 21, který Havlovi v prosinci v roce 1989 daroval portugalský prezident a na počátku roku 1990 sloužil jako vůz hlavy státu. K vidění je také Mercedes-Benz S600 z roku 1993. Bonusem je ale vůz Volkswagen Golf ze soukromé sbírky Davida Hubáčka. Právě tím prezident Havel také jezdil. Více už prozrazuje kurátor automobilové sbírky Národního technického muzea Petr Kožíšek.
2: Výstava není pouze o těch vystavených vozech, doplňuje taky panelová část, která mapuje automobilovou historii celé Havlovy rodiny, to znamená jak dědečka, tak otce, tak i strýce Miloše, který mimochodem ve 20. letech závodil s automobily.
1: Ještě doplním, že výstavu společně pořádají Národní technické muzeum, z jehož sbírek pocházejí 3 vozy a také správa Pražského hradu a je určitě na co koukat. Tak hezké zážitky přeje Honza Navrátil.

0: Kapela R.E.M. chvilku před 15. hodinou, hezké odpoledne. Za moment Matthew Wilder, Roxette nebo New Kids on the Block. Hrajeme to nejlepší z 80. let. Teď zprávy a taky info ze silnic.
1: Signál rádio, doprava.
0: V současnou chvíli se zdržíte na příjezdu do Brna po dálnici D2. 2,5 kilometr, tady je nehoda nákladňáku s osobákem a částečně blokují komunikaci. Dejte tady pozor a dobře dojeďte.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké úterní odpoledne, posloucháte Signál Rádio, 15. hodina je tady a s ní zprávy. Tentokrát s Honzou Navrátilem. Začínáme cenovým stropem na paliva, ten totiž zítra o desítky haléřů klesne. Nafta zlevní o 57 haléřů na 38 korun a 35 haléřů za litr. Cena benzínu se sníží o 25 haléřů na maximálních 41 korun a 26 haléřů za litr. Vládní zmocněnkyně pro záležitosti Romů Lucie Fuková rezignovala. Důvodem je přesun agendy pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. Nastavení prý neumožňuje efektivně působit, sdělila to České tiskové kanceláři. Fotbalový klub Karviná se odvolá proti vyloučení z první fotbalové ligy. Pokud odvolací komise Fotbalové asociace České republiky nerozhodne do 22. června, ze soutěže se stoupí Dukla Praha. A lídři G7 se podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského shodli, že Rusko válku nevyhrává a musí co nejdříve uzavřít mírovou dohodu. Hovořili také o dalších sankcích a obraně Ukrajiny.
0: Co se děje v regionu?
1: Pražský dopravní podnik se chystá na spuštění další trolejbusové linky. Jde o symbolickou trasu vedoucí na Strahov, kde v minulosti končila poslední pražská trolejbusová trať. Nová linka má za sebou takzvanou pantografickou zkoušku. Následovat bude školení řidičů. Trolejbusy se do lokality vrátí po 54 letech v průběhu letošního léta. Půjde o linky 51 a 53.
0: Sport.
1: Ve sportu mám dvě informace z tenisu. Linda Nosková vstoupila úspěšně do travnaté části sezóny. Světová třináctka porazila v Berlíně Renatu Zarazuavou z Mexika 6-1 a 6-4. A Serena Williamsová se po 4 letech představí ve Wimbledonu. Se svojí sestrou Venus obdržela divokou kartu do 4 hry.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je polojasno, místy i s přeháňkami a teploty měříme od 19 do 23 stupňů. V noci na středu bude oblačno až zataženo a místy se mohou vyskytnout přeháňky. Teploty klesnou na 15 až 11 stupňů. Středeční den nám nabídne oblačnou až zataženou oblohu, výjimečně se mohou vyskytnout přeháňky, vítr zítra zafouká od západu rychlostí do 6 metrů za sekundu a k večeru zeslábne. Nejvyšší denní teploty naměříme od 20 do 25 stupňů na Moravě i kolem 27 stupňů Celsia. Na horách pak teploty naměříme kolem 17. Tolik zprávy. Vracíme se k 80. Tak hezký poslech.
0: Signál Rádio.
2: Dvě minuty po 15. hodině, hezké úterní odpoledne. Situace, která se jen tak nevidí a možná se ještě ani nestala, bude k vidění na fotbalovém mistrovství světa a týká se i českého národního týmu. Víc odhalím za chvíli. S vámi Lukáš Frelich a posílám Kim Wilde.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Roxette teď s námi na Signál Rádiu, kde se podíváme na mistrovství světa ve fotbale.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Signál Rádiu.
0: Už ve čtvrtek 18. června se na mistrovství světa představí český národní tým v zápase proti Jihoafrické republice. Start utkání je naplánován na 18. hodinu a teď ta novinka. Utkání odřídí trojice žen. Jako hlavní sudí se představí Američanka Tori Pencová. Duel na mistrovství světa mužů bude řídit jako teprve druhá žena v historii a na čarách bude mít k dispozici krajanky Brooke Mayovou a Catherine Nesbitovou. Bude zajímavé sledovat, jaký metr trojice dam vlastně nastaví.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Signál Rádiu.

0: Rod Stewart a velká klasika z osmdesátek. Řícek přinese zajímavé povídání u nás na Signál Rádiu. Řeč bude o rally Bohemia, které patří k nejstarším soutěžím v Čechách a na Moravě a jede se druhý červencový víkend na území Středočeského a Libereckého kraje. Poprvé to bylo před více než půl stoletím, tak podnik prošel už několika generačními obměnami. Hosty Luboše Dvořáka bude tentokrát pilot Filip Mareš, který vytrvale útočí na mistrovský titul, a Jan Šrámek, letos nový ředitel soutěže. Rozhovor si nenechte ujít u nás ve středu chvilku po 10. hodině.
1: Dopravní servis Signál Rádia. To jsou nehody, uzavírky nebo komplikace na silnicích. Informujeme vás každou hodinu, abyste bez problémů dorazili do cíle své cesty. Poslouchejte Signál Rádio a ujíždějte s námi na 8.

Posloucháte Signál Rádio, 16. hodina se pomalu blíží a to taky znamená, že v našem studiu dojde ke střídání. Já se pro dnešek loučím, užijte si zbytek dne a budu se na vás těšit zase zítra úderem 11. dopolední, protože hned po 16. hodině tady s vámi bude kolega Áďa Adam. Tak se mějte krásně a slyšíme se zítra.

0: se Signál rádiem, které si opět zpestříme naší úžasnou hudbou z 80. let. Nebude nám to chybět už po odbytí 16. hodiny, například Taylor Dane, Michael Jackson nebo Paul Young. Teď se ještě ale vydáme na silnice.
1: Signál rádio doprava.
0: Praha hlásí nehodu v ulici Turkova, kde proběhla srážka dvou osobních aut. Dávejte si tam na sebe pozor. Bezpečné cesty se Signál rádiem.

0: Pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce. Tak buď od 20. června u toho.
2: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz
3: Signál Rádio zprávy.
4: Hezké odpoledne, posloucháte Signál Rádio, na řadu přichází další dnešní zprávy. Česko v letní sezóně podobně jako v minulých letech posílí konzulární služby například v Chorvatsku, v Bulharsku a nebo v Řecku. Na ministerstvu zahraničí bude připraven konzulární tým rychlého nasazení, který by vyjel v případě mimořádných událostí do dovolenkové destinace pomoci českým občanům. Čeští policisté budou sloužit ve smíšených hlídkách v Chorvatsku a také v Bulharsku. Na tiskové konferenci to dnes řekl ministr zahraničí Petr Macinka.
5: Stejně jako v minulých letech jsme připraveni do případných nějakých krizových oblastí vysílat konzulární tým. Máme tady konzulární tým rychlého nasazení, který bude připraven právě pro případy nějakých krizí nebo třeba nějakých přírodních katastrof, požárů a tak dále. Být okamžitě k dispozici a pomoct našim občanům v případě, že to budou potřebovat.
4: Celkem 7 lidí se na Slovensku podle místní veterinární správy nakazilo salmonelou, a to patrně po konzumaci potravin z neregistrované salaše na severu země. Poslanci Evropského parlamentu schválili, že evropská cla na většinu průmyslového a zemědělského zboží ze Spojených států by se měla zrušit. Jde o klíčovou součást obchodní dohody s Washingtonem z loňského léta. Právě tu Evropská komise dojednala ve snaze zabránit zavedení vysokých cel americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
3: Co se děje v regionu?
4: Hlavní město zahájí rozsáhlou modernizaci bezpečnostní infrastruktury městských částí. V rámci projektu zajištění dodávky a implementace firewallů pro městské části bude pořízeno a uvedeno do provozu 51 nových firewallových serverů. Jejich úkolem bude zajištění vyšší úrovně ochrany dat, systému a také služeb. Cena je celkem 46,25 milionu korun bez daně.
3: Sport.
4: Ve sportu máme pokračování jedné fotbalové kauzy. Karviná se odvolá proti vyloučení z první fotbalové ligy. Slezský klub své rozhodnutí oznámil na svých internetových stránkách. Pokud odvolací komise Fotbalové asociace České republiky nerozhodne do 22. června, ze soutěže sestoupí Dukla Praha.
3: Signál Rádio, počasí.
4: Venku je polojasno, místy s přeháňkami, teploty se pohybují mezi 19 a 23 stupni Celsia. V noci na zítřek bude obloha oblačná, také místy s přeháňkami a teploty klesnou na 15 až 11 stupňů. Středeční den bude ve znamení oblačné až zatažené oblohy, výjimečně se mohou vyskytnout přeháňky. Vítr zítra zafouká od západu a nejvyšší denní teploty naměříme od 20 do 25 stupňů Celsia. Tak to bude další úterní odpolední zprávy. Vracíme se k muzice.
3: Signál Rádio.
6: V vašich reproduktorech vám zní Signál Rádio. Odbyla 16. hodina a svátek má dneska Zbyněk. Přejeme vám krásný úterý, které může být ještě hezčí díky zajímavému místu. Už za pár minut se vydáme do Horských lázních Karlova Studánka. Tak buďte i nadále s námi. Áda Adam vás zdraví od mikrofonu Signál Rádia.
3: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Ladíte vlny Signál rádia. Horské lázně Karlova Studánka na Bruntálsku vytvořili 1,5 kilometru dlouhou stezku, která návštěvníkům ukáže místa, kde natáčeli filmaři. Na jednotlivých místech bude možné si mimo jiné přehrát ukázky z filmu, například na místě natáčení komedie S tebou mě baví svět. Více o stezce řekl ředitel lázní Martin Voženílek.
1: Věřím, že nová stezka přispěje k lepšímu poznání historie tohoto výjimečného místa. Interaktivní model je uživatelsky přívětivý. Díky nové stezce budou mít všechny tyto informace přehledně na jednom místě. Karlovu studánku každoročně navštěvuje velké množství turistů a často se nás hosté ptají, kde se u nás natáčely známé filmy, protože toto místo je pro filmaře skutečným magnetem.
0: Na stezce je 12 zastavení a projít jí lze zhruba za 3/4 hodiny. Volně přístupná je celý rok a vhodná je i pro rodiny s dětmi, kočárky i návštěvníky se psy. Až se tam vydáte, tak cestou nás můžete poslouchat díky naší skvělé mobilní apce, kterou si zdarma můžete stáhnout na Google Play nebo App Store.

0: Taylor Dane nám hrála na Signál Radio, kde ještě během dneška můžete vyhrát lupeny na legendární kapelu Duran Duran.
1: Se Signálem na Duran Duran. Na Duran Duran.
0: Ano, je to přesně tak, tahle úžasná britská skupina se vrací po dlouhých 14 letech do Prahy a proto by byla velká škoda prošvihnout tuhle nepochybně dechberoucí show. No jo, ale jak vstupenky u nás vyhrát? Nemusíte se bát žádných složitých pravidel, stačí jen velmi dobře poslouchat naše vysílání každý den až do pátku mezi 8 hodinou ráno a 8 večerní. A jakmile uslyšíte jakýkoliv hit od Duran Duran, na nic nečekejte a rychle volejte na linku 910 260 910. První, kdo se dovolá, získá 2 lístky a čeká ho jedinečný hudební zážitek. Nezapomeňte, že výhra může padnout i několikrát za den. Pro více informací se podívejte na naše webovky www.signalradio.cz.
1: Poslouchejte dobře a vyhrajte lístky na Duran Duran od Signál Rádia. Nejlepší probuzení do nového dne, to je ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa, nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Zapněte rádio, uvařte si kafe a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Vstávejte každý všední den

Rocková skupina Elán pouští mikrofon Signál Rádia, kde nám ještě do konce této hodiny budou znít například Phil Collins, Blondie nebo Laidback.

0: Phil Collins nám dělal společnost na Signál Rádio, kde už je nachystaný kolega Honza Navrátil na zprávy. Po nich se můžeme těšit na další jedinečné hvězdy v našem playlistu, například na Blacka, Cher nebo Pretenders.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Bobralo se na D1 na 122. kilometru ve směru na Brno, kde kvůli srážce dvou osobáků počítejte se zúžením. Praha pak hlásí kvůli nehodě neprůjezdný pravýjízdní pruh v ulici Vinohradská. A v hlavním městě buďte opatrní i na srážku autobusu s osobákem v ulici U Slavie. Šťastné cesty za volantem vám přejeme ze studia Signál Rádia, které můžete pomocí DAB+ poslouchat prakticky po celém Česku.
1: Rozhovor Signál Rádia. Rally Bohemia patří k nejstarším soutěžím v Čechách a na Moravě a jede se druhý červencový víkend na území Středočeského a Libereckého kraje. Poprvé to bylo před více než půl stoletím a tak podnik prošel už několika generačními obměnami. Hosty Luboše Dvořáka budou tentokrát pilot Filip Mareš, který s Toyotou vytrvale útočí na mistrovský titul, a Jan Šrámek, letos nový ředitel soutěže. Rozhovor si nenechte ujít u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
2: Rozhovor Signál Rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké odpoledne, i v 17 hodin posloucháte Signál Rádio a teď také další aktuální zprávy. Humanitární organizace Lékaři bez hranic v Čadu propustila 18 zaměstnanců. Důvodem byla závažná pochybení, která souvisí se sexuálním obtěžováním, vykořisťováním a také zneužíváním sudánských uprchlíků. Policie stíhá celkem 8 cizinců a také 2 Čechy, a to za rozsáhlé krácení DPH při provozování taxislužeb přes digitální přepravní platformy. Škodu způsobenou státu dvěma gengy pachatelů policie vyčíslila na více než 300 milionů korun. Na společné tiskové konferenci to dnes uvedli představitelé policistů, celníků a také finanční správy. Kauza souvisí s platformami Uber a Bolt. Netýká se pouze Česka, jde o celoevropský trend. V čem je unikátní, tak to popisuje šéf Národní centrály proti organizovanému zločinu Jiří Mazánek.
2: Je to samozřejmě rychlost toho páchání, rychlost vlastně zakládání těch společností, do kterých se potom převáděli postupně ty řidiči, převáděli se ty vozy, a z té společnosti, která zůstala ve velmi krátké době vlastně prázdná, tak se tam prostě neodvedla na tvrdy a šlo se do dalších společností. Za nás to nejúčinnější je vždycky jakoby prevence. V tomhle případě by to mělo být určité jako přenastavení vnitřních procesů v těch franšízách. To znamená Uberu a Boltu víc ty věci kontrolovat a hlídat si jinak interní předpisy.
1: Ceny ropy díky nadějím na obnovení dodávek hormuzským průlivem pokračují v poklesu. Brent poprvé od začátku března sestoupil pod $80 za barel.
0: Co se děje v regionu?
1: Dobrovolní hasiči, kteří působí na území hlavního města, dostanou od magistrátu nové vybavení. Jde konkrétně o vysílačky, které jednotkám usnadní práci v terénu a hlavně také sjednotí komunikační kanály mezi dobrovolnými a profesionálními hasiči. Za vysílačky Praha zaplatí zhruba 2 miliony korun. Vše musí schválit ještě zastupitelé hlavního města.
0: Sport.
1: Tenista Jakub Menšík zahájil travnatou část sezóny porážkou. V Londýně podlehl Adrianu Manarinovi 7-5, 6-7 a 6-7.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A i další odpolední zprávy končíme pohledem na počasí. Venku je polojasno, místy i s přehánkami a teploty se pohybují kolem 20 stupňů Celsia. V noci na středu bude oblačno až zataženo s teplotami od 15 do 11 stupňů. Středa nám pak nabídne oblačnou až zataženou oblohu, výjimečně se mohou zítra vyskytnout přehánky. Vítr bude foukat od západu rychlostí do 6 metrů za sekundu, k večeru bude slábnout a nejvyšší denní teploty zítra naměříme na Moravě kolem 27. V Čechách pak od 20 do 25 stupňů. Tolik zprávy, za hodinu se u dalších těší Honza Navrátil.
0: Signál Rádio.
3: Dvě minuty po odbytí 17. hodiny na Signál Rádio, kde čas díky skvělé muzice utíká jako ta nejrychlejší voda. Těšit se můžeme například na další svižnou hitovku Don't Get Me Wrong od Pretenders. Moderátor Ada Adam vám přeje pohodový poslech toho nejlepšího z 80. let.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Jste se Signál rádiem, kde nám právě teď zněla jedna legendární britská kapela.
1: Se Signálem na Duren Duren. Na Duren Duren.
0: Tento týden na Signál rádiu soutěžíme o vstupenky na skupinu Duren Duren, která se po dlouhých 14 letech vrací do České republiky. A já vidím, že se k nám do studia už někdo dovolal. Halo, halo, tady moderátor a dám Signál rádio, kdo se dovolal?
2: Michal, zdravím.
0: Moc vás zdravím, Michale. Proč jste vytočil naše rádiové číslo?
2: Protože slyším Duren Duren.
0: No, máte naprostou pravdu.
2: Děkuji.
0: Vyhráváte dva lupeny na velký koncert Duren Duren už letos 24. června v pražské O2 aréně. Máte radost?
2: No jasně, pochopitelně.
0: A už víte, koho vezmete sebou na tuhle velkou slávu?
2: Kamaráda, kolegu z práce.
0: Kolegu z práce. Zatím nic netuší. Hned to, no samozřejmě, teď je to velká rychlost, ale zavoláte mu hned, abyste mu zlepšil
2: asi,
0: den.
2: Asi ano.
0: Bude jistě potěšen. Ještě jednou velká gratulace a prosím, zůstaňte mi na telefonu. Milí posluchači, děkujeme všem, kteří teď zkoušeli své štěstí. Nemusíte se bát, ještě není nic ztraceno. Tento týden až do pátku mezi 8 hodinou ráno a 8 večerní máte stále šanci vyhrát. Tak neváhejte a pro více informací navštivte www.signalradio.cz. Držíme palce.
1: Poslouchejte dobře a vyhrajte lístky na Duren Duren od Signál Rádia.

0: Posloucháte Signál Radio, které pro vás s radostí hraje jen ty nejlepší hudební hity minulých let. Ještě v této hodině se můžeme těšit, že nám tady budou znít Europe, Joe Cocker s Jennifer Warnes nebo Katrina in the Waves. K tomu si také už za pár minut vybereme jednu specialitu do našeho magneťáku.
1: Legendární britská kapela Duran Duran se po dlouhých 14 letech vrací do Česka. Už 24. června vystoupí v pražské O2 aréně.
2: A vy u toho můžete být s námi.
1: Stačí tento týden od pondělí do pátku velmi dobře poslouchat naše vysílání a hledat jakýkoliv hit od Duran Duran.
2: Jakmile zazní,
1: na nic nečekejte a vytočte číslo do našeho studia
2: 910-260-910. První, kdo se dovolá, získá dva lístky.
1: Nenechte si ujít další koncertní zážitek a show plnou největších hitů kapely Duran Duran
2: se Signál rádiem.

0: vámi je Signál Rádio, které čas od času připomíná velké hity, které se kdysi nahrávaly na pásky.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Tentokrát nám pohodový večer na naše Magiči zajistí slavné duo Wham. Nebude nám tu od ní chybět jeden z jejich největších hitů, a to Wake Me Up Before You Go Go. Ten můžeme brát jako takový velký symbol jejich hvězdné kariéry, protože byl prvním číslo jedna ve Velké Británii a USA. Užijte si tuto ikonickou pecku, která znamenala vrcholovou kariéru těchto umělců. Zapínám play na naše Magiči.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Rick Astley nám zpříjemňoval večer na Signál Radio, kde nás čekají poslední dnešní zprávy s kolegou Honzou Navrátilem. V příští hodině si tu budeme hrát další skvělé hity z osmdesátek. Například nám tady bude znít Stevie Wonder, Tina Turner nebo Eurythmics.
1: Signál Radio, doprava.
0: Praha má nahlášenou nehodu osobáku s cyklistou v ulici Hartigova, kde si dávejte velký pozor. Opatrní buďte v hlavním městě také na nehodu v ulici Kbelská. Bezpečné večerní cesty za volantem vám přejeme ze studia Signál Rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké úterý, posloucháte Signál Rádio, 18. hodina je tady. Cenový strop na paliva ve středu o desítky haléřů klesne. Nafta zlevní o 57 haléřů na maximálních 38 korun a 35 haléřů za litr. Cena benzínu se sníží o 25 haléřů na maximálních 41 korun a 26 haléřů za litr. Nejvýhodnější nabídku na stavbu obchvatu D35 u Libice na Jičínsku dalo sdružení firem Budimex a Firesta. Nabídlo částku 1 miliarda a 70 milionů korun, tedy 75% předpokládané ceny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se dnes ve francouzském Evianu na okraji jednání summitu G7 sešel se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Podle agentury Reuters Zelenský řekl, že se Trump vyjádřil pozitivně ohledně pomoci Ukrajině. Lídři skupiny G7 se na setkání podle ukrajinského prezidenta shodli, že Rusové válku proti Ukrajině nevyhrávají.
0: Co se děje v regionu?
1: Autonomní doručovací roboti se v Karlíně při rozvozu jídla osvědčili. Společnost Foodora je nasadila v prosinci loňského roku a nyní jejich provoz rozšiřuje také v Praze 13. Jídlo budou doručovat ve Stodůlkách, Lužinách a také v Nových Butovicích. Tato část Prahy nebyla vybrána náhodně. Jde o moderní rezidenční čtvrť se širokými chodníky. A právě tam roboti mohou působit.
0: Sport.
1: Kateřina Siniaková porazila v prvním kole turnaje v Berlíně Rebeku Masárovou ze Švýcarska 6-2 a 6-4. V dalším zápase se tak utká s Jessicou Pegulaovou ze Spojených států. A španělský motocyklový jezdec Alex Marquez se chce po zranění v květnové velké ceně Katalánska vrátit tento týden v Brně do seriálu Mistrovství světa. 30-letý člen týmu Gresini Racing si při ošklivém pádu zlomil klíční kost a měl prasklinu v krčním obratli. Po měsíci se už ale cítí fit a do Česka přicestuje.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A úterní zpravodajství na Signálu končíme pohledem na počasí. Venku je polojasno s teplotami kolem 19 stupňů. Noc na středu bude oblačná až zatažená s teplotami od 15 do 11 stupňů Celsia. Středa nám pak nabídne oblačnou až zataženou oblohu. Výjimečně se mohou vyskytnout i přehánky. Vítr bude zítra foukat západní do 6 metrů za sekundu. K večeru zeslábne a nejvyšší denní teploty naměříme od 20 do 25 stupňů Celsia. Na Moravě bude o něco tepleji, až kolem 27. Tolik zprávy na Signálu v úterý s datem 16. června. Hezký zbytek dnešního dne s naší muzikou přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio.
2: Večerní Signál Rádio vám přeje krásný poslech té nejlepší muziky z 80. let. Tu si už za pár minut doplníme zajímavými výročími na dnešní den s kolegou Jirkou Svobodou. 16. června se například František Janda Suk stal prvním naším sportovcem, který překonal světový rekord. Ve který rok to bylo, nám poví Jirka už za chvíli. Tak mějte naladěné Signál Rádio, kde vás zdraví moderátor Adam.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Eurythmics opouští mikrofon, signál rádia. To se chopí kolega Jirka Svoboda, aby nám pověděl výročí na dnešní den 16.
1: Ladíte
0: června.
1: Signál rádio je 16. června a to byl v roce 1912 den, kdy byl na pražském Petříně odhalen pomník Karla Hynka Máchy. Dodnes cíl nejenom zamilovaných. Zavedu vás teď ale do minulosti za dalšími událostmi.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den v roce 2012 americký provazochodec Nick Valenda přešel po vysutém laně nad Niagarskými vodopády ve tmě 550 metrů dlouhou cestu z americké na kanadskou stranu zvládnul za necelou půl hodinu. V roce 2011 se konala stávka odborů v dopravě, ovlivnila hlavně dopravu v Praze, kde poprvé v historii nevyjelo metro. V České republice se na 24 hodin zastavila i vlaková doprava, MHD fungovala v mnoha městech jenom omezeně. V roce 1935 parník Normandie poprvé přeplul Atlantik, trvalo mu to 4 dny, 11 hodin a 42 minut, za to získal modrou stuhu. V roce 1903 americký průmyslník Henry Ford založil v Detroitu automobilku Ford Motor Company. A v tento den v roce 1901 prvním naším sportovcem, který překonal světový rekord, se stal atlet František Janda Suk. Bylo to v hodu diskem.

0: Signál Rádio jsme si hráli Stevieho Wondera, ale z ní tam tady budou ještě například ABBA, Queenie nebo Michael Jackson, ta nejlepší hudba z 80. let. K tomu nám tady už za pár minut kolega Luboš Dvořák přidá pozvánku na významné víkendové slavnosti. Tak buďte i nadále s námi.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Zasloužíte si začít den něčím příjemným.

0: Erasure opouští mikrofon Signál Rádia, kde nás na významné víkendové slavnosti zve kolega Luboš Dvořák.
1: Co mají společného Kutná Hora, Jáchymov a Český Krumlov? Je to boj s pragocentrismem napříč staletími. Za vším byla moc, furianství, stříbro a peníze. Jáchymov, vedený Šlikem, svým nerostným bohatstvím a raženými tolary zastínil všechny. Dnes má šlechtic jen výstavu v rodném ostrově, jak dal světu dolar, který dodnes používáme. Když si páni pětilisté růže dělili panství krumlovské, vznikla pověst dodnes připomínaná. Velké slavnosti s panem Vokem mají naplánované na tento víkend. Ve stejné dny jako Český Krumlov mají královské stříbření v Kutné Hoře, aby připomněli slávu a význam ražby pražských grošů a hornictví. Pád pak přišel po roce 1550, kdy se do Evropy dostalo stříbro z Jižní Ameriky a první konkurenční globalizace přinesla městu zmar. A to se přece děje dodnes. Nicméně slavnosti tu jsou a budou, tak si je o víkendu užijeme. Z Hory Kutné zdraví Luboš Dvořák.

0: pravidelné rubriky Signál Rádia. Hvězdy na síti s Martinem Čípou, Miluju Prahu s Davidem Černým nebo Signály hudební minulosti s Lukášem Bláhou. Jen u nás se dozvíte, co vám jiná stanice neřekne. Zajímavé rubriky každý den na Signál Rádiu.
1: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce. Tak buď od 20. června u toho.
0: Signály pro radost. Každý všední den dostanete příležitost zavolat k nám do Signál Rádia, říct si svůj vzkaz a my ho rádi odvysíláme.
4: Dobrý den, chtěla bych vás poprosit, kdybyste zahráli mému muži k 55. narozeninám nějakou krásnou písničku.
5: Já bych chtěl, jestli by bylo možné u vás nechat zahrát. Bude to pro všechny pracující lidi, aby měli příjemnější odpoledne, aby jim to uteklo.
0: Až zazní výzva, zavolejte do studia na linku 910 260 910. Signály pro radost. Každý všední den na Signál Rádiu. Signál Rádio.
6: Signál Rádio vám přeje hezký večer. Odbyla nám 19. hodina, která bude také plná další skvělé 80kové hudby. Těšit se můžeme například na Whitney Houston, Phila Collinse nebo Modern Talking. K tomu si povíme už za pár minut o SMS podvodu, který poslední dobou nabírá na síle. Tak mějte naladěné Signál Rádio, kde se vám od mikrofonu hlásí Áďa Adam.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Na Signál Rádiu jsme si hráli Phila Collinse. Poslední dobou se nám v republice šíří takový nešvar, a to v podobě podvodných SMSek, které se tváří jako oficiální upozornění na nezaplacenou pokutu za dopravní přestupek. I mně dokonce během dnešního vysílání přišla. Dejte si ale pozor, jedná se skutečně o podvod, který chce od vás vylákat peníze nebo citlivé údaje. Zpráva ale často neobsahuje konkrétní údaje o přestupku, to znamená místo, čas ani registrační značku vozidla. Navíc vám upozornění přijde od neznámého čísla nebo stejně jako mě od podezřelé e-mailové adresy, a to ještě s exotickými koncovkami domén. Mějte na paměti, že stát v současnosti žádné webové stránky, které by podobným způsobem vybíral pokuty, neprovozuje. Proto se doporučuje na podobné zprávy vůbec nereagovat, rozhodně neklikat na odkazy a už vůbec nedávat žádné platební údaje. Jestli o něčem podobném váháte, vždy si můžete ověřit informace přímo od příslušného úřadu nebo můžete prikontaktovat infolinku ministerstva dopravy. Signál Rádio vám přeje pohodový zbytek dne a pro zlepšení nálady si tu budeme hrát další úžasnou muziku.

0: Whitney Houston a další muzika z dob minulých nám zpřímňovala odpoledne na Signál Rádiu. Pěkný den, skvělé hudby nám tu zajistí i další jedinečné hvězdy, jako například Enya, Casey and the Sunshine Band nebo Bon Jovi. Tohle je Signál Rádio.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásnější den.

0: Hladíte úterní vlny Signál Rádia, kde nesmí chybět písnička na přání.
1: Signály pro radost. Udělejte někomu krásnější den.
0: A já už tady vidím, že se nám někdo dovolal do studia. Halo, dobrý den, slyšíme se?
2: Halo, dobrý den, Ado, slyšíme se, u telefonu Jirka.
0: Jirko, moc vás zdravím, máte nějakou písničku, kterou byste chtěl zahrát?
2: No určitě, mě dneska napadl Falco a prostě písnička Genie, prostě hrozně moje oblíbená. A jak se říkal, jakou jinou písničku si mám nechat zahrát, když nám vlastně na signálu hrajete jenom ty nejbáječnější pecky 80. let. Takže proto jsem zvolil tuto písničku. Ado, já tuhle tu písničku věnuju nám všem, co si užíváme tohleto pohodový odpoledne, no už vlastně podvečer. Sluníčko nám pomalinku sice zapadá, ale nevadí, furt je krásně. Takže samozřejmě vám do Rádia Signál, protože já říkám, je to asi 2 měsíce, co se vás objevil, a nelituju toho. Už se těším na sobotu, až mezi 19. a půlnoci zase pojedou 80s party, protože se určitě bude grilovat, počasí bude psát na jedničku, no zkrátka všem pohodovým posluchačům.
0: Jirko, vy jste úplný dar pro moderátora, já už nemusím vůbec nic říkat. Falka už tady mám připraveného, můžu ho rovnou vpustit. Je vidět, že jste náš velký fanoušek. Přejeme vám krásný večer. A užijte si další pecky z 80. na Signál Rádiu.
2: No určitě, každý den si vás užívám. Tak Ado, a všechny vás moc zdravím do studia, všechny vaše kolegy, kolegyňky, zprávaře, no prostě všechny, protože jste the best. A já vám moc děkuju.
0: Děkujeme, mějte se, Jirko, máte
2: mějte
0: to tady.
2: Mějte se krásně, nashledanou.
1: Signály pro radost. Každý všední den na Signál Rádiu.

0: Signál Rádio.
1: Signál Rádio vám přeje krásný večer těch nejlepších hitů z 80. let. Máme krátce po odbytí 20. hodiny a od mikrofonu se vám i nadále hlásí moderátor Adam. Nebudu tady ale sám, už za chvíli tu bude i kolega Lukáš Bláha, který nám poví zajímavosti o hitovkách v rámci signálu hudební minulosti. Tak buďte i nadále s námi.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Tohle je Signál Rádio, kde už je u mikrofonu připravený kolega Lukáš Bláha se signály hudební minulosti.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
2: K úvodnímu vzpomínání si na vlasy naneseme pomádu. 16. června 1978 měla filmová adaptace tohoto úspěšného broadwayského muzikálu premiéru na plátnech amerických kin. V hlavních rolích excelovali John Travolta s Olivia Newton-John a písně, které prosníme k naspívali, se staly evergreeny.

Druhá zastávka nás čeká v letopočtu 1997, protože ve Spojeném království tehdy vydala kapela The Verve velmi neotřelou nahrávku Bittersweet Symphony. Ta okamžitě zamávala charts po celém světě, avšak s lehkou pachutí. Smyčce totiž byly použity z orchestrální verze písně The Last Time od Stoneů, aniž by o tom pánové Mick Jagger a Keith Richards věděli. Všechny honoráře tak šly posléze za nimi.

Končíme teprve před 3 roky. To Kylie Minogue ovládla po více než 10 letech britskou hitparádu se singlem Padam Padam. Díky tomu je z ní jedna z pouhých 4 žen, kterým se povedlo dosáhnout vrcholu ostrovního žebříčku v 5 různých dekádách. Těmi dalšími jsou Cher, Lulu a Diana Ross. Australská popová superstar přiznala inspiraci stejnojmenným songem Edith Piaf.

0: Posloucháte Signál Radio v úterý 16. června. Tento den byl venku takový neustále nahoru a dolů. Polojasno a oblačno s mírným větrem. Zítra by se mělo ale více vyjasnit a měly by stoupnout i teploty. Maximální denní by mohly dosáhnout až ke 27 stupňům Celsia. Hezký týden vám přeje Signál Radio.
1: Nejlepší probuzení do nového dne, to je ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa, nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Zapněte rádio, uvařte si kafe a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Vstávejte každý všední den se Signál Rádiem. Se Signál Rádiem. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Noční moderátor Áda Adam. Můj čas se již nechýlil ke konci a budu se na vás těšit zase příště, a to docela brzy, zase v sobotu odpoledne budu zase s vámi, tak se moc těším. Přeji vám krásný večer, plný té nejlepší muziky z 80. let, jak jinak, a těším se na vás. Tak zase, ahoj!

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Rally Bohemia patří k nejstarším soutěžím v Čechách a na Moravě a jede se druhý červencový víkend na území Středočeského a Libereckého kraje. Poprvé to bylo před více než půl stoletím a tak podnik prošel už několika generačními obměnami. Hosty Luboše Dvořáka budou tentokrát pilot Filip Mareš, který s Toyotou vytrvale útočí na mistrovský titul, a Jan Šrámek, letos nový ředitel soutěže. Rozhovor si nenechte ujít u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
0: Rozhovor Signál Rádia.

si za něj lekko blíž. Jo, jo, karton na dvorek a taky po ruce lám. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo heráků, nebo džipsy, Calvin Klein. Tak, zdá, že to není štěstí, ale...

0: prachy. Si.
1: Signál rádio. Signál rádio. To nejlepší z 80.

0: Legendární britská kapela Duran Duran se po dlouhých 14 letech vrací do Česka. Už 24. června vystoupí v pražské O2 aréně.
1: A vy u toho můžete být s námi.
0: Stačí tento týden od pondělí do pátku velmi dobře poslouchat naše vysílání a hledat jakýkoliv hit od Duran Duran.
1: Jakmile zazní,
0: na nic nečekejte a vytočte číslo do našeho studia
1: 910 260 910. První, kdo se dovolá, získá dva lístky.
0: Nenechte si ujít další koncertní zážitek a show plnou největších hitů kapely Duran Duran
1: se Signál Rádiem.
2: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

0: Posloucháte Signál Rádio.
1: Tak zase vzpomínám na lásku minulou, chvíli ji proklínám, náladu pod nulou, byla jak lavina.

Takhle se neloučí, já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.